byl čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Odpoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Rádio Čas.
1: Kolem celého těla, co tě pomotává na duši očí.
0: Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Zdravím diváky pořadu Selfie s Táňou na televizi Relax. Dnes tady bude host Mates a clown Špína, ale bude to dva v jednom. A řeč bude o hororovém cirkuse. Co má takovej Špína nejradši třeba k obědu, kdyby ta žena byla hodná a chtěla mu něco uvařit?
1: Asi steak, ale na krvavo.
2: Protože Mates ten hop normálně takhle nežere.
1: Ale já. A ještě melon. Protože do toho třískám při programu. Je to všude.
0: A má pan Špína třeba nějakou paní Špínovou?
1: Teď je solo. Tady má někdo velký zájem.
0: Sledujte už pondělí v 17.55 na televizi Relax.
3: Radio Čas. Hity, které milujete.

0: životě, jaký opravdu je. O zdraví, vztazích, nových trendech i radách, které se předávají z generace na generaci. To je pořad Ženy v čase. Inspirativní hodinka nejen pro ženy. Ve čtvrtek od 18 hodin v premiéře a v sobotu od 8 ráno v repríze. Ženy v čase. Na Rádiu Čas.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: pondělí 5. října. Mega sekáč Opava na Těšínské ulici. Sleduj nás na Facebooku nebo webu, ať ti neuteče žádná akce. Nový kousek najdi si hned www.megasekáčopava.cz.
1: Projepreu.cz. A jedeš dál.
2: Překvapí zima tebe? Nebo překvapíš zimu ty? Přezuj včas v Kravařích a Opavě. Rezervace online. Mojepneu.cz.

Rádio Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete. Jestli se ke mně hodíš, nabíru k tobě spát. Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
1: Radio Čas. Hity, které milujete.

0: když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného.
1: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
0: Vážně?
1: Já mám Lelosy na sobě celý den.
2: Lelosy, too comfortable to take off.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel, 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Freddy čistič sifonů 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.

Rádio Čas. Rádio Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Rádio Čas. Co nového v Ostravě?
1: Město Ostrava společně s Povodím Odry připravuje posílení úseků proti povodním. Více nám sdělil náměstek primátora města pro životní prostředí Aleš Boháč.
2: Jsme připravenější z hlediska vybavení. Vybavili jsme i dobrovolné i profesionální hasiče. Jsme ve spolupráci s Povodím Odry, aby došlo k posílení tohoto protipovodňového zabezpečení. Dobrou zprávou je, že Povodí Odry už má všechny stavební povolení k tomu, aby do konce roku začalo na 4 místech, které jsme se dohodli, provádět navýšení hrázy. Na soutoku Odry s Opavicí, v Nové Vsi u cyklolávky, poté v místě u střední čistírny odpadních vod, je na Slezské Ostravě, v Antošovici a v Koblově.
1: Připraveno je i další opatření.
2: Ostrava ještě vytvořila druhé zabezpečovací systém a teď momentálně běží projektová dokumentace na přepážení a předělání některých podchodů a podjezdů.
1: To nám řekl náměstek primátora města pro životní prostředí Aleš Boháč.
0: Pořad Co nového v Ostravě vám přináší statutární město Ostrava.
3: Radio Čas.

0: každé úterý ráno po 8 hodině. To chceš slyšet. Na rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas. Hrajeme největší hity a rozdáváme top hudební zážitky.
1: Rádio Čas.

které milujete. Radio Čas. Hity, které milujete.

0: WhatsApp Rádia Čas 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hrej s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať jsi kdekoliv, s námi stále online.
1: Čas. Rádio Čas.

0: 4 dny, jeden velký příběh a pomoc, která má smysl. Od 6. do 9. října vysílá ranní tým Rádia Čas od rána až do večera charitativní moderátorský maraton pro malého Patrička Kašpara. Přijďte nás navštívit během dnů otevřených dveří a podpořte Páťovu léčbu a rehabilitace. Více informací na našem webu. Poslouchejte Rádio Čas a pomáhejte s námi.
1: Partnery akce jsou Rožnovské pivní lázně. Místo, kde je všem lidem dobře. Místo, kde pomůžete dobré věci. Rožnovské pivní lázně CZ.
2: A Tatra Trax v Kopřivnici, která roste a nabírá nové zaměstnance. Volná pracovní místa najdete na chcidotatry.cz.
1: Hity, které milujete. Radio Čas.
3: Ženy v čase. Styl.
4: Tak, už tady máme podzim. A to je takový ten čas zpomalit, být spolu, trochu více o sebe postarat. A ta rána jsou taková najednou chladnější. Večer se stmívá mnohem, mnohem dřív. A my máme prostě stále větší chuť zalézt se někam do tepla a vytáhnout ten svůj oblíbený sweater. Obléct si třeba trench coat, o tom si taky budeme povídat. Uvařit si čaj, zapálit svíčku, otevřít knihu a na chvíli nikam nespěchat.
5: Evi, já jsem moc ráda, jak se krásně začala, protože jak když jsem viděla slovo trench coat, já se ti musím k něčemu přiznat.
4: No, povídej.
5: Já doteď trošku tápu, jo, co trench coat je, protože já si to představuju jako takový béžový lehký kabátek, který v podstatě si říkám, že on není ani do zimy, ani do tepla, takže já mu vlastně vůbec nerozumím. Prosím tě, můžeš mě zasvětit do slova a do významu trench coatu?
4: Leni, je to právě naopak. Ten trench coat je neuvěřitelně univerzální věc. A já naopak, když se to slovo řekne, tak já si vybavím kouzelnou, nádhernou Audrey Hepburn a její ikonický trench coat ve snídani u Tiffanyho.
5: Oh.
4: A to mi tam najde v té hlavě úplně okamžitě. Nicméně, ty si položila krásnou otázku, ale tu nám zodpoví stylistka a modní guru Petra Kasalová.
6: Podle mě je trench coat další must have kousek nejen dámského šatníku, ale i pánského. Je to takový ten základ. Kabát, který vás zachrání na jaře, ale i na podzim. A když je opravdu kvalitní, tak i před deštěm a neprofoukne. On právě takový trench coat, i ten název, pochází vlastně z vojenského prostředí. Je to takzvaně zákopový kabát, takže nosili ho vojáci a proslavil ho hlavně Barbery. Určitě si pamatujete, nebo znáte tu kostkovanou počívku, takže to má na svědomí právě Barbery. A od té doby se ten kabát drží a každý rok je v obchodech vidění a já ho doporučuji šatníku mít.
5: To je úplně parádní. Teď mě to úplně tak navnadilo, protože mám pocit, že žádný takový kousek v šatníku nemám. Že mám jenom zimní bundu a nebo takové krátké kabátky, které jsou na takovou tu přechodovou fázi toho počasí, ale trench coat si teda ještě pořídím, když to říkáte.
4: Leni, já si myslím, že bys měla. Protože za mě je to fakt takový must have. A to já jsem docela minimalistická, co se týče šatníku a zastávám názor hlavně pohodlí. Jenomže právě ten trench coat ty můžeš zkombinovat s teniskama, s pohodlnýma butama, s volnýma kalhotama, ale taky, když potom bude ta příležitost, nebo to bude žádoucí, můžeš si dát tu elegantnější obuv, sukničku, šatičky. Prostě on je takový univerzál a zároveň na to období podzimu je naprosto boží.
5: Takže když chcete podzimem stylově plout, kupte si trench coat.
3: Ženy v čase na Rádiu Čas.
1: Rádiu Čas. Hity, které milujete. Rádiu Čas. Hity, které milujete.

0: Rádio Čas. Hity, které milujete.
1: Ptáš se mraku, kterou přesnu se dát. Všude dobře, doma nejlíp, mraky začnou se smát.
0: Hity, které milujete. Rádio

0: Ženy v čase, trendy.
1: Rádio Čas je s vámi a také Ženy v čase. Od mikrofonu vás zdraví Eva
2: a Lenka.
1: No a teď budeme tak trošičku trendy, protože naštěstí teď zrovna na sociálních sítích trenduje věc, která je mi enormně, ale enormně blízká. A je to vlastně cozy aesthetic. Já ani nevím, jestli to správně říkám. Oni to říkají aesthetic. Zkrátka cozy aesthetic, anebo autumn, to znamená podzim. Mm-hmm. Takové ty podzimní trendy, kdy se neustále tam objevují záběry na hrníčky, pumpkin spice latte, horké kafe s tou napěněnou čupřinou posypanou skořicí, teplé ponožky, teplá mikina, teplá deka, hořící svíčky, kniha. Já to miluju.
2: Právě pumpkin spice latte, já jsem to tady zmiňovala, když Evička přišla s tímhle trendem. Já říkám, to zase bude narváno v těch kavárnách. Mimochodem, Evi, víš, že pumpkin spice latte bylo extrémně výbušné téma, jo, v jednom kávovém řetězci. Oni ho chtěli zakázat.
1: A proč ho chtěli zakázat?
2: Že v tom bylo hodně chemky. Aha. Že to složení bylo opravdu hodně výbušné, teď už je to v pohodě, ale přišlo se na to, takže pumpkin spice latte, což je velký trend
1: no
2: taky
1: jasně.
2: V rámci toho podzimního sdílení na sociálních sítích, tak bylo teda jako hodně probírané.
1: Leni, já to teda miluju, nicméně já se většinou koukám na to složení, takže když si to dávám v kavárnách, tak vím, že tam mají přímo vlastnoručně vyrobený sirup opravdu s tím dýňovým pyré. Já sama si objednávám to skoření na pumpkin spice latte a ještě takový tip. V té jedné síti drogerií, té nadnárodní, tak tam mívají každý rok limitku pumpkin spice latte a je to čistě to koření, které ty si nasypeš už do té mléčné pěny, nebo si tím posypeš tu kávu. No a já to zbožňuju. Celkově mě je tenhle trend enormně blízký a já jsem vlastně hrozně ráda, že to má i své psychologické opodstatnění, protože má to enormní množství zhlédnutí na sociálních sítích, na Instagramech, na Facebooku, na TikToku. Ale tu otázkou je, proč nás to tolik přitahuje. A je to možná právě proto, že nám to nabízí přesný opak toho, jak dneska žijeme. Že součástí tady těch videí je méně podnětů, méně hluku, méně výkonů. A je to to sklidnění, je to ten podzim, který nás sám o sobě vede k tomu trošku se otišit, trošku více zachumlat, trošku víc o sebe pečovat a být sami se sebou. Třeba i s tou knížkou, kakaem, čokoládou, kávou, v teple, pod dekou. A to je přesně to, co mnohým z nás, minimálně mě, krmí duši.
2: Mm-hmm. Já se na to budu muset teda ještě trošku naladit a trošku na ty sociální sítě vlítnout, protože já se musím přiznat, že vůbec v tomhle nejsem romantik. A jakmile zazní ten podzim, tady ten trend toho podzimního fungování, tak já fakt vidím ty promáčené boty, plískanice a tedy ten zmiňovaný trench coat a zimu. A je mi zima furt.
1: Leni, evidentně to každý může mít nějak jinak. Protože ve chvíli, kdy já zahlédnu tenhle trend, tak si říkám, konečně je to tady.
2: A já si říkám, už ne, pumpkin spice latte.
0: Ženy v čase na Rádiu Čas.
3: Rádio Čas. Hity, které

0: Evi, mám pro tebe kvízovou otázku. Musím říct, že Ráďa v raním vysílání nesnáší, když zpívám, jo. Ale já to tady tak lehce zase zkusím. Jestli víš, ze kterého seriálu je tato píseň? Shopping for labels, shopping for love. To je moje angličtina, to je hrozné, ale tak jako jsem si říkala, že to poznáš. Poznáš to?
1: Ne. Jsem v pastili, opravdu. Nespojila jsem si to ani s žádným seriálem a ani s angličtinou.
0: Dobře, tak Ráďa má pravdu. Je to prosím tě Sex ve městě, seriál. Tuhle píseň pro tenhle seriál naspívala Fergie.
1: Aha, jasně. A už se chytám, no.
0: Ano.
1: Dobře, dobře.
0: Ale to nevadí.
1: Za pokus to stálo minimálně.
0: Já se nikdy nevzdám tady toho. Každopádně, o čem je ten seriál, to víme, že čtyři kamarádky se pravidelně schází a probírají svoje životy, nejlépe nad nějakým dobrým drinkem. A ono to tak vypadá, že je to seriál jen tak o tom holčičím tlachání. Ovšem, tohle tlachání nebo tenhle trend holky pojďme se sejít, pojďme si popovídat, tak má i hluboký psychologický význam.
1: Má to enormní psychologický význam. Mimochodem, já jsem teda milovnice tohohle seriálu, zbožňuju ho a je hrozně zajímavé i sledovat v průběhu let, jak se tím mění názory na ty konkrétní životní situace, které tam odívají, i na to, jak reagují a jak to prožívají. Protože já sama jsem se kdysi enormně stotožňovala právě s Kerry, s hlavní hrdinkou. To už se teda významným způsobem změnilo a naopak si mnohdy říkám, jo, proč to dělá, proč tak reaguje, proč se takhle chová. Opravdu, velmi často, ale o to víc, já v současné chvíli a ve svém věku miluju Mirandu. Mirandu a její pragmatismus, její sarkazmus, její reakce, já ji zbožňuju.
0: To je úplně na jeden díl Žen v čase, protože...
1: Bude, Lení, já to slibuju dopředu, bude.
0: Musíme, protože třeba jak jedná Kerry, jo, ohledně pana Božského. Prosím tě, holka, kam si hlavu dala? To tak prostě, ale pojďme se vrátit k tomu našemu tématu, protože...
1: Nicméně, ono to s tím tématem souvisí, protože ono mnohdy není fajn říct kamarádce, prosím tě, co děláš, kam si dala hlavu. Naopak, ony ty výzkumy ukazují, že to ženské přátelství má hrozně silný přesah. A to v tom, že je tam vybudovaná důvěra, je tam ten bezpečný prostor, je tam ta možnost sdílení, je tam ta možnost vyfiltrování emocí a je tam ta podpora. A ano, my mnohdy nemusíme souhlasit s názorem své kamarádky nebo s jejími reakcemi, ale vlastně je strašně fajn to šmahem ruky neshodit ze stolu, být tam, naslouchat a ano, říct třeba i kultivovaným způsobem svůj názor, pokud tu potřebu máme. Ale ten největší efekt, to největší kouzlo v tu chvíli způsobí to, že tam jenom jsme a jenom nasloucháme. Že ten člověk, který tu danou situaci řeší a v tu chvíli se mu zdá náročná, komplikovaná, těžká, takže ji může sdílet a vyfiltrovat. A myslím si, že v tom je to ženské přátelství naprosto stěžejní a zásadní, protože nám dokáže ulevit, protože získáme tu podporu, získáme prostor ke sdílení a máme tu kamarádku po svém boku. A to je neskonalé životní štěstí.
0: Já to úplně miluju. Já souhlasím, já naslouchám. Ale Kerry, fakt, znova si ho vzít?
2: Ženy v čase na rádiu Čas.
3: Některé koncerty si užiješ. Na některé vzpomínáš celý život. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu v Ostravar Aréně. Megakoncert Rádia Čas. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Hudba, emoce a tisíce lidí na jednom místě. Buď součástí večera, o kterém se bude mluvit ještě dlouho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
4: Hlavním partnerem je Hypermarket Globus Ostrava. Tady se svět točí kolem vás. Globus Ostrava. Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
5: Hity, které milujete. Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Ženy v čase, rady našich babiček.
1: Kde roste jitrocel, tam je pomoc na blízku. To je další rada našich babiček a ta je taková docela laskavá, hladivá a hřejivá. Protože ony ty naše babičky neměly Google ani ChatGPT, ale když je škrábalo v krku nebo je trápil kašel, když přišly ty první podzimní plískanice, nebo když si třeba odřeli koleno, tak věděli, za čím jít, za čím se vracet a třeba věděli i kam jít, protože mnohdy to řešení našli třeba za domem.
2: Já si právě pamatuju, že jako malá jsem jitrocel sbírala. Vlastně jsem nevěděla proč, ale jsou to takové ty zelené lístečky, vypadá to trošičku, já to nedokážu vlastně popsat.
1: Ony jsou podlouhlé, jitrocel je podlouhlý.
2: Aha. Tak jsem zřejmě sbírala něco
1: jiné. Úplně jiné.
2: Ale to nevadí, dělalo mi to radost a to je důležité.
1: Ano, on už ten samotný kontakt s přírodou, že jo, pobyt venku, manuální práce, ono to má vliv.
2: Mně se tak líbí, jak my dokážeme každou i svoji neznalost přetavit, jo, v tu výhodu a v to téma do žen v čase. Ale vraťme se k jitrocelu, protože teda zajímavé je, že o něm teď mluvíš. Je to tedy i tak, že ho můžeme sehnat teď na konci září, je
1: určitě
2: ta jeho sezóna.
1: Leni, určitě si ještě dá sehnat za vhodného počasí. On teda obvykle kvete až do září a někdy i déle, ale sbírat bychom ho měli, pokud se teda na to budeme chystat, tak hlavně v nějakých čistých místech mimo silnice a mimo chemicky ošetřené plochy. Nicméně druhá varianta je a asi pro nás ženy žijící v roce 2026 je mnohem lepší jít si to třeba koupit do nějakého kvalitního bylinkářství a tam si pořídit tu rostlinku třeba sušenou nebo v podobě čaje, tinktury, nebo čehokoliv dalšího. Nebo sirupu.
2: Nebo sirupu. A tedy na kašel, na škrábání v krku, nebo ještě nějakou přidanou hodnotu jitrocel má, protože já mám pocit, jestli my jsme ho nepoužívali na obklady.
1: Je to možné, protože on má spoustu úžasných účinků a zároveň zase se ukazuje, kdy to kvete, tehdy to používej, že ta země nám to dává, protože jitrocel je úžasný právě na takové ty podzimní rýmečky a nachlazeníčka. Ano, je na škrábání a pálení v krku. Velmi často se používá právě při suchém kašli, při podráždění horních cest dýchacích, ale taky třeba při drobném podráždění pokožky nebo štípnutí hmyzem. A v současném bylinkářství, kdy se tvoří právě ty tinktury a sirupy, tak se tam velmi často používá jitrocel. Kombinuje se vlastně s bylinami na podpory imunity, ale i na podporu střev a střevního mikrobiomu, protože se říká, že imunita sídlí ve střevech. A ten jitrocel má ještě tu úžasnou schopnost, že on blahodárně právě působí i na náš zažívací trakt a na naše střeva. A že je schopen taky trošku tišit to naše rozbouřené bříško, když se tam něco děje.
2: To je mimochodem skvělý tip, takže můžete využít. Já už jsem si ho vygooglila a je to on. Já jsem říkala malé listy, ale myslela jsem podlouhlé listy.
1: Ano, ty si myslela si správně krásné
2: on.
1: Listy, tak přesně to je jitrocel.
2: Takže prosím vás, pokud nevíte, vygooglete a nebo zajděte rovnou do bylinkářství, tam vám poradí.
1: A nebo se zeptejte svojí babičky.
0: Ženy v čase na rádiu Čas.
3: Hity, které milujete. Čas. Rádio Čas.

0: Ráno Moravo.
1: Hádej, kdo přijde na snídani.
2: Tento pátek byl naším hostem specialista na komunitní energetiku a majitel firmy Benekov Esko Leopold Benda. Celý rozhovor si můžete poslechnout také na stránkách Rádia Čas.
1: Hádej, kdo přijde na snídani.
0: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas. Tento pořad vám přináší Benekov Esko. Vyvíjíme a dodáváme bezpečnou fotovoltaiku pro rodinné domy, bytové domy a města. Fotovoltaika Benekov Esco.cz.
1: Hity, které milujete.
3: Rádio Čas.
0: Music Box Rádia Čas. Klasiky, hudební skvosty i nejžhavější trendy. To je Music Box Rádia Čas. Každé pondělí v 18 hodin se na Rádiu Čas ohlédneme za hudebními legendami, podíváme se do zákulisí světových hvězd a prozkoumáme nejnovější trendy. Připoj se k nám a užij si pořádnou dávku muziky. Music Box. Každé pondělí od 18 hodin jedině na Rádiu Čas.
4: Ženy v čase. Mindset.
5: Já vím, že před pár lety byl takový vtip a říkalo se to hodně pejorativně, že v Americe už má teďka každý svého psychoterapeuta. A mám pocit, že to v nás tak trošičku lehce zůstalo, i když už to bývá tady větším standardem starat se o svoji mysl a o svoji duši, ale i tak pořád to není úplně normální mít někoho, za kým pravidelně chodíš a sdílíš s ním svůj život.
6: Leni, já s tebou naprosto souhlasím. Ano, v Americe je to vtip, ale myslím si, že Amerika mnohem rychleji v tomhle ohledu nasedla na tempo doby a že tady v České republice ještě stále panují předsudky, stigmata typu přece nejsem blázen, abych šel k psychoterapeutovi. Jenomže ten psychoterapeut není kouzelník na bláznoství, ale naopak je to člověk, který vám dokáže srovnat myšlenky, se kterým můžete probrat jakoukoliv životní situaci, se kterým, když vlastně si vybudujete ten vztah, tak cítíte najednou enormní pocit bezpečí i tu možnost mluvit vlastně o všem. O všem, co se nám v životě děje, co prožíváme, co se nám honí v hlavě, a je to mnohdy prostor, kdy můžeme vyslovit i to, co se jeví jako nevyslovitelné.
5: Já když jsem se věnovala tady tomuhle tématu a právě jsem vedla hlubší rozhovory s lidmi, protože i to byla nějaká etapa mého života, tak vím, že hodně oceňovali i prostředí, kde je nikdo nesoudí. Že mnohdy to pro ně bylo poprvé, kdy byli někde, kde byli totálně přijatí a mohli říct v podstatě cokoliv a nikdo jim na to nedával svůj vlastní názor nebo náhled a neříkal jim, jo, tak to je špatně a to je dobře a měla bys to tak a měla bys to takhle, ale byl to bezpečný prostor, kde oni sami si mohli přicházet na ty svoje odpovědi a na to, jak to skutečně mají.
6: A to mi přijde naprosto skvělé, protože já si myslím, že psychoterapeut je schopen dát trošku vodítko nebo nás trošku navést na té spletité mapě a v tom spletitém světě, který máme uvnitř nás a každý ho má. A někdy tam prostě zabloudíme, protože život se žije, život se děje a někdy nás ty osudy zavedou i někam, kde úplně být nechceme a kde je to pro nás náročné. A já jsem přesvědčená o tom, že právě ten terapeut, kvalitní terapeut a psychoterapeut nám dává tu možnost se v tom lépe zorientovat, pochopit to, vyjít z toho nakonec s radostí a pochopit, proč se nám to děje, proč tak reagujeme, proč se nám některé životní situace stále opakují a proč je to mnohdy spousta věcí jenom v naší hlavě a ta realita je trošku jiná. Nicméně, ten klíčový dotaz, který jsme právě položili psychoterapeutce Vladimíře Pekárkové, zní, je psychoterapie něco, co je vlastně normální, nebo se za ní máme ještě opravdu stydět, protože je to stigma?
7: Za psychoterapii bychom se rozhodně stydět neměli. Pak, když bychom se měli za něco stydět, tak za to, že jako společnost jsme dlouho vytvářeli prostředí, ve kterém bylo obtížné o duševních potížích otevřeně mluvit. Psychoterapie není slabost ani selhání. Je to naopak projev odvahy a zralosti. Jít do terapie znamená, že si člověk uvědomuje svou odpovědnost za vlastní život a že má chuť věci pochopit, změnit nebo přijmout. Duševní zdraví je stejně důležité jako to fyzické. Když nás bolí tělo, jdeme k lékaři. Když nás bolí duše, je naprosto v pořádku jít za odborníkem, který pomůže pojmenovat, co se děje a hledat cestu, jak se sebou být lépe. Terapie navíc není jen o řešení problémů. Je to i prostor pro osobní růst, sebepoznání a rozvoj vztahu k sobě. Lidé často přicházejí, aniž by nutně něco hořelo, ale cítí, že se chtějí lépe zorientovat ve svých emocích, potřebách, ve vztazích nebo v životních směrech. Věřím, že čím více budeme o terapii mluvit jako o běžné a cenné součásti péče o sebe, tím méně bude prostoru pro stud nebo předsudky. A tím více lidí si pak dovolí říct, potřebuju pomoc a to je v pořádku.
5: Já tady s Vlaďkou hodně souhlasím a myslím si, že tohle bychom si měli opakovat pořád dokola, že to ještě stále není standard. A my doufáme s Evčou, že i takovou příjemnou terapií jsou pro vás i Ženy v čase každý týden.
4: Ženy v čase? Na Rádiu Čas.
3: Rádio Čas.

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 69,90. A slunečnicový olej Majola litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 23.9.
1: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
2: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
1: Vážně?
2: Já mám Lelosy na sobě celý den.
3: Lelosy. Too comfortable to take off.

0: Nové zimní zboží od pondělí 5. října. Mega sekáč Opava na Těšínské ulici. Sleduj nás na Facebooku nebo webu, ať ti neuteče žádná akce. Nový kousek najdi si hned www.megasekáčopava.cz.
1: Mojepneu.cz a jedeš dál.
2: Za dobrýma gumama se vyplatí popojet. Z Ostravy do Kravař jen 15 minut. Objednej online. Přezuj bez čekání. Mojepneu.cz.
3: Máte v bytovém domě původní elektrické rozvody? Bezpečnost elektroinstalace v domě nelze podceňovat. Hrozí riziko požáru. Solarmont zajistí odbornou rekonstrukci spolehlivě a s referencemi. Ozvěte se nám. Solarmont.cz.

Radio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Radio Čas.

0: It was almost love, it was almost love.
1: Hity, které milujete, 3. říjnový den, takhle někdy mezi 9. a 10. hodinou ranní, pro někoho ráno a ještě v peřinách, a prosím vás, nemluvte na mě, pro někoho už dopoledne nebo někdo pomalu už odpolední stav, nevím, v kolik jste šli do práce, nevím, jestli neponucujete, nebo takhle, zkrátka, jestli jste vůbec šli spát po nějaké noční akci. V každém případě ten víkend vám opět dělá společnost Rádio Čas, pokud mě slyšíte, tak rozhodně. Radím sobě Slav Bednář jméno mé, pokud máte tendence zapomínat svátky jen tak na okraj, jo, tak dneska je to Bohumil, Bohouš, Boža a podobně, no v každém případě Bohumil celé jméno, a jinak nevyplodím vůbec nic. Já jsem se teď přesouval vlakem, naštěstí dojeli jsme na čas, počasí taky slušné, až tedy na to, že jsem se dozvěděl asi půl hodinu před odjezdem, že mi změnili místenku. To se tak občas dělá, když asi z Prahy, nebo tak jako moje centrála výchozí byla Praha, já jsem nastupoval v Olomouci, když z Prahy nakonec vyjela jiná soustava a potom ten systém jako nějak rozhodl, že budu sedět jinde. Jenomže Ráďa, který je tak trošku jakoby podivín, má rád své místo a svůj klid, takže jsem zjistil, že budu sedět ve dvou, tak jsem to ještě tak jako tu místenku měnil. Já vím, že jsou to malé věci, ale tak jako nemusí to být, ale bylo, zvládli jsme to, člověk si poradil, usmívá se na svět. Chce to první kave, nevím, kolikáte máte vy, ale prostě pojďme si to užívat společně. Hity, které milujete, kdykoliv i online na cz.radio.cz, takže pozdraví nejenom do Česka, ale taky do světa. No a pojďme na věc.
2: Hity, které milujete. Radio Čas.

0: 4 dny, jeden velký příběh a pomoc, která má smysl. Od 6. do 9. října vysílá ranní tým Rádia Čas od rána až do večera charitativní moderátorský maraton pro malého Patrička Kašpara. Přijďte nás navštívit během dnů otevřených dveří a podpořte Páťovu léčbu a rehabilitace. Více informací na našem webu. Poslouchejte Rádio Čas a pomáhejte s námi. Hrdým partnerem je společnost Havel, Vrata, Markýzy, Rolety, smluvní prodejce výrobků Lomax. Máme srdce na správném místě.
1: A Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava.
2: Významná vodárenská společnost v regionu a dodavatel pitné vody ve skvělé kvalitě za každého počasí.
3: Hrdým partnerem moderátorského maratonu jsou matrace Dřevočál. To nejlepší pro váš zdravý spánek. Dobrý skutek si zaslouží dobré spaní. Dřevočál.cz.
4: Hity, které milujete.
5: Radio Čas. Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru.
6: www.podpovrchem.com.
5: Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.

občas na internetu vyjedou takové perličky, někdo to spočítá. Já vlastně, já si říkám jako vždycky, jak to koho napadne. Hned vysvětlím, zároveň se mi vybavila věta z divadelní hry, kterou jsem hrával jako amatérský herec v našem opavském souboru. My jsme tehdy hráli Macourka, hru na Zuzanku, a mám pocit, že moje postava Gustava z prvního dějství říká o záchodě, tedy o toaletě, že tam trávíme 1/12 svého života. To se mi zdá možná trošku moc, v každém případě nový průzkum, který spočítal, že pokud v práci si odskočíte plus minus každý den 10 minut právě na toaletu, že jo, protože co si budeme povídat, někteří si tam zapomenou s mobilem nebo si vyřídí ještě nějaký hovor během toho, tak ročně jsme placeni za 40 hodin sezení na záchodě. Já se přiznám, že bych těch 40 hodin navíc bral třeba klidně jako den volna, místo toho, abych to musel trávit jako na těch oněch místech, ale my ráno, protože obvykle dělám Dobré ráno Moravo právě s kolegyní Lenčou, jsme tak jakoby vycvičení na to odběhnout si rychle, že máme dokonce vytipované písničky, kdy to během jednoho kousku stihnem a průměr máme 3 minuty, takže jako dobří jsme. Mluvím tady jakoby o tom jakovým menším zaběhnutí, to větší, no i když možná i to bychom dali, protože to prostě ráno potřebuje akci. Nicméně není ráno, teď je teď, nevím, jestli nás posloucháte na oné místnosti, v práci, jestli pomalu chystáte sobotní oběd, v každém případě 3. říjnový den. 3. říjnový jsem to řekl tak jako zvláštní, jako bych byl někud úplně jinut a ne z České republiky, ale tak to bude tím, že ještě není kave, prostě 3. říjnový den ve společnosti Rádia Čas a kdykoliv i online na cazradio.cz, kde konec konců se stále můžete registrovat i do soutěže Zlatá věta, protože Zlatou větu opět po víkendu hrajem ve velkém. Hity, které mě...

0: Tak jsem si říkal, že vám udělám takové malé víkendové potěšení, hlavně vašim bránicím a hlavně pro případ, že prostě by vás ta sobota zatím nebavila. Takže za chvíli Facebook, Instagram, Rádia Čas, takové speciální víkendové video. Týká se jídla, víc prozrazovat nebudu, ale možná bych se rovnou zeptal, uděláme si takovou malou anketní otázku na sobotu 3. října, což je právě teď a právě dnes. Prosím vás, dokázali byste říct na návštěvě, to znamená, když jste někde na návštěvě nebo na oslavě, prostě tam, kde jste pohuštěni dobrým jídlem, že vám nechutná, nebo dokonce už jste to nikdy řekli a pamatujete si na nějaký takový zážitek, ať už to byla nějaká pomazánka, oběd, večeře, je mi to jedno, desert, který jakoby hostitel nebo hostitelka donesli, takže ještě jednou prosím vás, dokázali byste říct na návštěvě, nebo tam, kde se nacházíte, co by host, že vám nechutná? WhatsApp 77 66 12 800, veselé gurmánské historky ze života jsou vítány, prosím upřímnost, můžete napsat, můžete namluvit a já se na vás těším jako malý kluk. Jinak k svačině dobrou chuť.
1: Hity, které milujete. Čas. Radio Čas.

Tak už tady máme první vlaštovku. Já vám přečtu a potom ještě připomenu, pokud jste nestihli zareagovat, jinak krásný čas s rádiem Čas. Markétka píše, jsou jídla, která nejím, tak se spíš omluvím, že to nemám ráda. Do očí bych nikdy neřekla, že mi něco nechutná. Bylo by milý to hostitele, protože někomu jinému to chutnat může. 100 lidí, 100 chutí. A já se právě ptám, inspirováno tím, co za chvíli uvidíte na sociálních sítích rádia.

0: čas. Tak mě zajímá, jestli byste dokázali na návštěvě, prostě tam, kde jste pohoštěni nějakým dobrým jídlem nebo pitím, říct, že vám nechutná. Prostě na rovinu říct, že to není vaše parketa nebo ne. Kdyby se něco takového stalo, protože ne vždycky jsme byli pohoštěni něčím geniálním, 776612800, díky za upřímnost, samozřejmě pokud máte čas, protože ta sobota nabízí spoustu různých dalších možností, jak trávit den a nejenom poslouchat Rádio Čas. Ale jak říkám, jako společník, pokud jsme s vámi, jsem rád jako malý kluk. Za chvíli vyrazíme za kulturou, podělím se s vámi o dnešní zážitek, přesně řečeno včerejší a dnešní. Ono se tak jakoby trošku přesouvalo, bylo to napříč nocí a jsou to prkná, která znamenají svět. Jo, divadlo to je moje, tak možná to budete mít za chvíli s bezva typem. Stačí zůstat s Rádiem Čas.
1: Některé koncerty si užiješ, na některé vzpomínáš celý život. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu v Ostravar Aréně. Megakoncert Rádia Čas. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Hudba, emoce a tisíce lidí na jednom místě. Buď součástí večera, o kterém se bude mluvit ještě dlouho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí. Hlavním partnerem je Hypermarket Globus Ostrava. Tady se svět točí kolem vás. Globus Ostrava. Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
2: Hity, které milujete. Rádio Čas.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Nebo tvoje Lidl značka V5WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.

0: Rádio Čas. Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
1: Děkuji za účast, snad jste se trošku
2: pobavili. Taky děkuji.
1: Snad jste se trošku pobavili.
2: Ano, pobavili jsme se neskutečně, děkuji moc.
3: Bomba. Já se bavím doteď.
1: Je děcka, to jste nemuseli, já vám moc krát děkuji. Ale nechte toho.
3: Vždycky upřímně na Rádio Čas mezi 6 a 9.
0: Rádio Čas.
4: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.
5: Někdy je to tak a nezmůžeš s tím nic.

Otázka pro dnešní den, tedy pokud se chcete zúčastnit, i když vím, že v tu sobotu máte trošku jiné starosti, zvlášť když počasí opravdu přeje. Nicméně souvisí to s novým videem, jo, prostě jsem byl trošku tvůrčí a na sociální síti Rádia Čas, což je aktuálně Facebook a taky Instagram, jsem přihodil nové video nazvané Agáta. Víc tomu říkat nebudu, týká se jídla, možná se v tom poznáte, možná ne, prosím vás, spíš aby vás pobavilo, ne abyste si milé dámy brali návod. Nicméně, jak říkám, pokud vás pobaví, pošlete to dál. A já se dneska ptám, když jste na návštěvě a jste pohoštěni nějakým jídlem, jste schopni říct, že vám nechutná? Uměli byste prostě odmítnout to či ono, ať už je to desert, ať už je to drink nebo nějaký oběd, nebo nehrozí a prostě nechcete si udělat ostudu. Kdyby něco, WhatsApp číslo 7766 12800 a kdyby nic, no tak si prostě jenom užívejte další hity, které milujete na Rádiu Čas.

0: Zdá se, že sobotní čas s Rádiem Čas a Radimem je plný dobrého jídla, no i když dobrého. Mám pro vás speciální sobotní video, Facebook, Instagram, to video se jmenuje Agáta. Doufám, že vás pobaví, ale že se z něho nevezmete příklad, když tak ho pošlete dál a díky za všechny komentáře. A o dobrém jídle, de facto pití, byl celý tento týden i Jeste s rozumem, včetně čtvrtečního speciálu, protože ve čtvrtek 1. října jsme oslavili Světový den kave a to my dva se Sevou Riedler prostě zbožňujeme, jo? Takže jsme si namluvili speciálek, najdete ho potom později i na běžných podcastových platformách na našem webu cazradio.cz. Tak Evi, kafe od A až do Z, tak ono to přece není taková divočina, jak se kdysi říkávalo, ne?
1: Právě teď přišel čas na dobrý pořad. Jeste s rozumem na rádiu Čas. Věděli jste, že?
2: Káva, taková naše každodenní radost, nebo teda většiny z nás. Pro někoho to je ranní rituál, pro jiné je to ta chvilka klidu a pohody u vonavého šálku dobré kávy. A to samotné kafe nám nepřináší jenom skvělý prožitek, vůni a chuť, ale také spoustu zajímavých efektů pro naše tělo. Například zrychluje metabolismus. Dá se dokonce i říct, že podporuje hubnutí a taky snižuje riziko civilizačních chorob. Ale je zajímavé, že ještě donedávna se tradovalo, že káva je škodlivá a že její konzumaci bychom měli přinejmenším alespoň omezit. Nebo ji třeba ideálně přestat pít úplně. A co tady na tohle říká biochemička s přesahem na výživu lidského organismu Vendula Popelková?
3: Takže káva škodlivá, tak to bych určitě netvrdila. Káva vlastně patří mezi jeden opravdu z nejčastěji konzumovaných nápojů mezi lidmi a zároveň ona nejenom to, že obsahuje ten kofein, tak ale obsahuje i antioxidanty, to jsou zase látky, které my rozhodně v tom našem jídelníčku chceme. A u řady konzumentů je to tím pádem jakoby nejčastější zdroj právě těch antioxidantů, když třeba nejí dostatek ovoce, zeleniny a mají tam teda aspoň tu kvalitní kávu, tak vlastně ty antioxidanty mohou získat i tímto směrem, takže káva je určitě fajn, zase záleží, v jaké množství je konzumovaná.
2: Antioxidanty a spousta blahodárných látek, které prospívají našemu tělu. A to v jednom šálku lahodné, voňavé a možná trošku návykové kávy. Ale úplně v klidu a bez obav si jí dopřejte. A užijte si to pohlazení chuťových pohárků i té naší psychiky, která to taky hodně potřebuje. Je totiž prokázáno, že káva vyvolává pocit blaženosti a zlepšuje náladu.
1: Tak teď už to víte.
4: Radio Chess.

0: Další muzika připravená za chvíli na Rádio Čas. Krásný den, hezké dopoledne. Já vám slíbil ještě jeden kulturní zážitek, přesně řečeno, vlastně máte to i s Bezva typem. Z mé bezprostřední zkušenosti doslova pár hodin zpátky, já byl v Olomouci. Já byl na divadle. Ano, já byl na hromadné akci, navíc to byla premiéra, takže někteří se chytají za hlavu, jak jsem to vůbec zvládl. On zvládl, protože hru Heda Gablerová, tedy slavnou Ibsenovku v Moravském divadle Olomouc, pomáhala spolu vytvářet i moje srdcová záležitost, kamarádka Tereska. A tak jsem byl pozván na premiéru. Já byl takový ten divný pán, prakticky v černém, se stříbrným prstýnkem, který stál v koutě a jsem tam se jakože hrabal v mobilu, jo, a jsem tam po očku pozoroval lidi. Vždycky jsem byl bokem, tak to jsem byl já. Nicméně během Hedy jste chvílema se i zasmáli, to je pravda, ale taky vás často mrazilo, občas jste chtěli diskutovat, ale nemohli jste, protože běželo divadlo, na konci vás mrazilo ještě víc, možná i nějaká ta slza. A je to přesně ten typ představení, že ideálně jít s partnerem, ideálně třeba i s nějakým mužským a potom si to odkomunikovat cestou zpátky během dobrého vínka a tak dál. Moje osobní zkušenost. Tereska, když se potom vrátila po premiéře, protože jsem u ní mohli i přespat, tak jsme nad tím dřistali, jak se říká tady po našem na severu, ještě další 2 hodiny. Jo. Takže posílám dál, pokud se nepletu, Hedu v Moravském divadle Olomouc dávají 10. a tento měsíc ještě 22. října, jo, kdybyste se chtěli jít podívat. Ale ať už půjdete kamkoliv, vraťte se nám ve zdraví zpátky se spoustou nádherných kulturních zážitků. A tak se i stane.
1: Rádio Čas.
2: První noc v novém bytě, jak mince ošoupá.
1: Rádio Čas, hity, které milujete.
3: Promise myself, I promised I'll wait for you. The midnight hour.
1: Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Ještě tady mám jeden rest, tedy v rámci sobotní směny. Za chvíli bude 11 hodin a to by bylo, abychom si nepustili horoskopy. Dvorní astrolog Rádia Čas Milan Gelnár vždycky v sobotu nabídne takový balíček pro celý víkend, takže jak sobota, tak neděle v kostce. Pojďme si to poslechnout a zkusme se zařídit podle toho. Nicméně počasí nám opět přeje. Třikrát hurá, matko přírodo, díky moc a ať se víkend vydaří.
1: Rádio Čas. Horoskopy na dnešní den.
2: Sobota bude oproti předchozím dnům docela náročná. Počítat bychom měli s mnohými emočními konflikty. Dá se říci, že budeme mít sklony k podrážděnosti, což nás může přivádět k situacím, kdy budeme vylétávat jak čertík z krabičky. Naštěstí bychom také měli mít chuť naslouchat své vnitřní moudrosti a hledat a nacházet nejrůznější nápady a inspirace k zábavě a povyražení. Sobota tak bude velmi proměnlivým dnem se spoustou zážitků a prožitků. Neděle by už měla být poněkud klidnější. Více se zde budeme zabývat duchovními tématy. Hvězdný víkend, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas Milan Gelnár.
3: Dobré ráno, Moravo.
4: Hádej, kdo přijde na snídani.
5: Tento pátek byl naším hostem specialista na komunitní energetiku a majitel firmy Benekov Esko Leopold Benda. Celý rozhovor si můžete poslechnout také na stránkách Rádia Čas.
4: Hádej, kdo přijde na snídani.
3: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas. Tento pořad vám přináší Benekov Esko. Vyvíjíme a dodáváme bezpečnou fotovoltaiku pro rodinné domy, bytové domy a města. Fotovoltaika Benekov Esko.cz.
4: Hity, které milujete.
6: Rádio Čas.
3: Film Time na Rádio Čas. Každý týden vás vezmeme do světa filmových premiér, nejlepších seriálů a zákulisních zajímavostí. Chcete vědět, na co vyrazit do kina nebo co rozjet doma na gauči? Film Time je vaše filmová jízdenka. Nezapomeňte! Vždy ve středu od 18 hodin v premiéře a v repríze v neděli od 9 hodin. Jedině na Rádio Čas.
4: Rádio Čas.

0: Hity, které milujete.
1: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, z přímek se stávají zatáčky, točí se svět.

0: love you.
1: Tak já si za chvíli, nebo vlastně v přímém přenosu to můžu udělat už teď, vyzkouším to, na co se dneska ptám, protože dneska mě zajímá dobré jídlo, dobré pití, ale podávané, pokud jsme na návštěvách, na oslavách, kde nám tady dají oběd, tady nějaké jednohubky, chlebíčky, tady nějaký dezert. A mě zajímá, jestli byste dokázali říct, že vám nechutná. Nebo jestli jste třeba někdy zareagovali, když opravdu se to jako takzvaně žrát nedalo, jak se říká u nás doma, což se teda stává asi málo kdy, že jo. Nicméně, krásný den, jsou jídla, která nejím, tak se spíš omluvím, že to nemám ráda. Aha, to nám napsala Markétka a tady je čerstvá zpráva. Já upřímně na návštěvách zpravidla nežeru s prominutím, nicméně zpravidla nemívám problém být upřímný, tak velmi upřímně Dan přes WhatsApp rády a čas. Já, proč říkám, že si to teď vyzkouším v přímém přenosu, jsem z vedlejšího studia Rádia Čas Rok, ale zároveň od naší kolegyně Kiki a jejího partnera dostal domácí sekanou. Domácí sekanou upečenou v listovém těstě, teda takhle, je tam asi 85% sekané a zbytek listového těsta, takže jenom tak kousek v přímém přenosu. Nicméně, ono to voní až za roh, jo. Najemno mletá, báječně dochucená. Kdybych byl v prostřenu, tak opravdu netaktizuju a dám 9 bodů z 10. A nebo 10 bodů z 10, protože jsou tak úžasní a pohostili kolegáčci hladového kolegu. Takže ještě jednou pište, nahrávejte, co vy na návštěvách, jestli byste dokázali upřímně říct, jak vám chutná nebo spíš nechutná. Naše WhatsApp číslo je 776612800 a na téma jídlo i nové video na Facebooku a Instagramu Rádia Čas. No prostě jsem byl tvůrčí a udělal jsem něco vám pro radost. Prosím vás, je to pro radost, milé dámy, není to návod. Bon appetit.
2: Ty, které milujete. Radio Chess.

0: 4 dny, jeden velký příběh a pomoc, která má smysl. Od 6. do 9. října vysílá ranní tým Rádia Čas od rána až do večera charitativní moderátorský maraton pro malého Patrička Kašpara. Přijďte nás navštívit během dnů otevřených dveří a podpořte Páťovu léčbu a rehabilitace. Více informací na našem webu. Poslouchejte Rádio Čas a pomáhejte s námi. Partnerem akce jsou Stavebniny Janík. Vše pro vaše projekty na jednom místě. Podpořte také moderátorský maraton a pomozte dobré věci.
1: A Kartek Ostrava, autorizovaný dealer a servis vozidel značek BMW a Mini a motocyklu BMW Motorrad. Profesionální servis a péče, na kterou se můžete spolehnout, protože rozdíl je v přístupu.
2: Hity, které milujete.

0: hity, které milujete. Radio Čas.
1: Facebook a taky Instagram Rádio Čas, mimochodem krásné dopoledne všem, jsem dneska tak jakože obohatil, no prostě se vám zpříjemnil den novým videem. To video se jmenuje Agatha Christie, nebudu prozrazovat pointu, ale týká se jídla. Dneska se ptám, a souvisí to tak trošku s tím, když jste na návštěvě někdy, tak jestli byste uměli říct, že vám nechutná, když se opravdu něco hostiteli nepovedlo. Renča píše, mně se ještě nestalo, že by mi něco u někoho nechutnalo, hlavně jsem ráda, že to nemusím chystat já a taky mě pohostí někdo jiný, jo? Takže kdyby něco, WhatsApp číslo 77 66 12 800, napište, namluvte audio, já vím, že máte jiné starosti, ale nicméně, ještě jsem chtěl doplacovat jeden názor a vždycky upřímný v tomhle směru, ať se ptám na cokoliv, je i můj kamarád Marťa, který je naším věrným posluchačem, takže aktuálně teď pozdravy do Brna. Marťo, zdravím tě, ahoj.
2: Ahoj.
1: Ahoj. Ty jsi skvělý kuchař. O tom žádná, my si jako jíle povídáme občas, jako že mi něco nechutná, je můj problém. Nicméně něco ty, blíženec, který si to umí vykomunikovat, jako takhle, jednak zažil jsi někdy návštěvu, nějaké jídlo, desert a podobně, kdy ti nechutnalo, a hlavně uměl bys to říct a vykomunikovat?
2: Asi ne. Na návštěvě ne, jako v restauraci nemám problém, když je jídlo jako buď nedodělané, nebo cokoliv nějak, jako že mi nevyhovuje.
1: To je jiná kapitola, no.
2: Ale u někoho ne, maminka mě vždycky jako říkala, jako že si mám vážit toho, že mi někdo uvaří. Mm-hmm. Aha, takže se snažím jíst všechno, dokonce jsem jednou v Německu spavil Vánoce a doteďka na to vzpomínám, jedl pro mě teda... omáčku, s kterou jsem se vůbec nepotkal, byla to taková ta...
1: Ježíš, ty myslíš sladkou černou, ne?
2: A povídal, ano.
1: Marťo,
2: ano,
1: to je genialní, o tom se vždycky hádáme, protože já ji
2: zbožňuju. A já ano, jsem ano. Trpěl a jako způsobem, ale já mám takovou jako výmluvu, že vždycky jako říkám, jako že jako jí ochutnám, ale říkám jako, že tím, jak já jsem na vozíku, že s tím strašně málo, teda jako jo, takže...
1: Za prvé je to geniální výmluva, to jako cením, akorát ne všichni jsme na vozíku, a za druhé lže, jo, ale jinak v každém případě, jak říkám, zrovna ta kauza černá omáčka, to se neshodneme, protože jako já neznám nic lepšího, takže...
2: Já jako trpěl u toho trochu, no.
1: No.
2: Že se teda s tou omáčkou absolutně vůbec nepotkali, jako to byly tak jako ohřátý povidla v tom plavadí, sušený švestky a merunky a... No. Bylo to zvláštní.
1: Tak ať zavřeme kolečko teda. Marťo, ještě mi řekni, protože já tě často navštěvuju, i když jako, nevím, jestli to dá brát jako návštěva, že jo, protože už se známe hodně dobře a jak říkám, ty mi vaříš a vaříš skvěle. Nicméně, jaký já jsem teda host, kterého jako, je lepší mě šatit nebo živit?
2: Takhle, když se člověk trefí a neudělá chybu, tak jsi výborný.
1: Ale?
2: A chutná ti, ale musí si člověk dávat pozor na.
1: Nebudeme zrádi dělat jako to. Podívejte se, naposledy Martě udělal výbornou polévku a dokonce mi říkal, můžeš si nabrat, já říkám dvě, ne jenom jednu skleničku, tak jsem si nabíral jednu skleničku, no a počkej, to je jedno, to nepodstatné, můžu si to trošku upravit. No a nabírám a samozřejmě jako první, do čeho kousnu, je sáček s něčím jako prapodivným, že jo, byl to takový ten...
2: Nekousl, měl to na nabíračce.
1: Představa byla, že už koušu, to nemusí jsme tak jako do detailu, prostě jako byl tam obrovský sáček, pytlík s kořením, no, takže tak jako, halo.
2: Když už můžeš vydat, že to dávám do pytlíku, kdyby si tam hledal ty kuličky,
1: tak vidíš,
2: koření.
1: A to už máš mezi level a teď už by to chtěl level ten pytlík tam nedávat hostům, že jo, tak a takhle dál.
2: To byla tak poctivý bor, že prostě se tam ten pytlík nehatěl, no.
1: Ano, Marťovy polívky jsou poctivé v tom, že neobsahují vodu, ale to zase probereme někdy. Marťo, já ti moc krát děkuju a teď vážně, pište, protože my jsme vás tak jako načali z různých témat. Naše WhatsApp číslo?
2: 7, 6, 12, 800.
1: Ne a schválně, mrkněte se do kuchařek, protože já myslím, jako, že základem jako různých receptů ta voda je, ale dobrý. Marťo, krásný
2: den. Ale já vůbec netuším.
1: Marťo, zlobí signál, já už se musím rozloučit. Ahoj!

0: Některé koncerty si užiješ, na některé vzpomínáš celý život. Mega koncert Rádia Čas 21. listopadu v Ostravar Aréně. Mega koncert Rádia Čas. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Hudba, emoce a tisíce lidí na jednom místě. Buď součástí večera, o kterém se bude mluvit ještě dlouho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí. Hlavním partnerem je Hypermarket Globus Ostrava. Tady se svět točí kolem vás. Globus Ostrava. Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
1: Hity, které milujete. Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: No, máme takový ten čas předobědový, my si o jídle dneska povídáme hodně, jenom připomínám, ptám se vás, jestli byste schopni, nebo byli schopni na návštěvě říct, že vám nechutná, ať už nějaký dezert, bábovka, koláč, nějaké jídlo přinesené, nebo prostě to vždycky, buď to sníte, nebo nějak zamluvíte. Kdyby něco, WhatsApp 7766 12 800, teď to ještě zapijem, protože co si budem povídat, jako český národ, jako tekutý chléb a podobně, pivo, máme za sebou další pivní závod, opravdu už tradiční, nazvaný Pinkasova noční můra, který se konal v centru Prahy a kdy v podstatě známý, počkejte, teď jsem úplně zapomněl, jak se tomu říká, já jsem úplně mimo, prosím vás, jak se tomu říká ti, kteří s tím běhají. Víte co? Já si v tom udělám... Výčepní, pardon, protože tak já nechodím do hospůdek, že jo. To tak prostě výčepní soutěžili jako docela zdolat těžkou trasu, včetně 41 schodů a donést na místo, pokud se nepletu, 6 naplněných, ne-li víc, půl litrů, aby jako byly bez poskvrnky, jo. Vítězem, a já teda zdravím, je Petr Holec, který trať zdolal za 1 minutu a 46 sekund, takže necelé 2 minutky, i když pozor, málem tam byla diskvalifikace kvůli rozbitému krýdlu, jo, co se člověk nedozví, ale když se mrknete třeba na novinky.cz i na doprovodné video, klobouček, ale hlavně jakoby člověk při té práci vůbec výčepních, vrchních, konec konců i baristů, tedy pokud nosíte kafe, poplace a podobně, to se nachodíte, máte splněných 10 tisíc, někdy 20, 30 tisíc kroků a co nám schází, takže dobrou chuť, na zdraví, záleží, co máte nejenom na talíři, ale taky v hrníčku a skleničce a zůstaňte dál s rádiem Čas. A všem borcům, pojďme se překonávat, sportu zdar.
1: Jsem anděl, co tě dostal na povel, ale mám li tě vzít do nebe, chci z toho něco pro sebe. Mám rád řeč těl a v kapsu lubrikační gel, tak mi namaš perutě a já do nebe vemu.

0: Tak ještě nějaká chvilka do oběda zbývá, potom si jako napapáme bříška, potom budeme uvažovat, co s načatou sobotou. Já bych věděl, hlavně pokud to máte blízko do Opavy, ale to už nám za naše sluníčka a za náš časácký tým prozradí Adri Růžičková na Lince Rádia Čas právě teď. Adri, krásné odpoledne přeju, ahoj.
1: Ahoj, zdravím.
0: My budeme zvát na jeden basketbalový zápas a teď mě jenom zajímá, než řekneme jakoby podrobnosti a tu logistiku, proč vlastně tu pozvánku děláš ty? Budeš jediná jako ženská účastnice přímo na tom, na tom place, nebo budeš spíš v tom zákulisí s našimi sluníčky?
1: Já doufám, že tam nebudu jediná ženská, každopádně za nás, za Rádio Čas, tak tam budu já ještě s naším maskotem Sluníčka a budeme tam chodit mezi všema, takže určitě si můžete přijít minimálně placáka se Sluníčkem.
0: Já vás rovnou zvu tady do svého rodného města, protože místo určení je u našich parťáků v Opavě, tedy v opavské víceúčelové hale, kde bude BK Opava vyzývat BK Lokomotiva Plzeň. Kontroluješ mě, říkám to správně, jo?
1: Říkáš to perfektně.
0: No, protože jako já a sport, to je úplně mimo mě. Dneska v 18 hodin?
1: Ano, přesně tak, v hale v Opavě.
0: Dneska v 18 hodin, to znamená, když přijdou třeba mámy a kluci a holky, přizdobíte je nějak, jako teď myslím, že byste je vyfackali, jo, ale jako, jak můžete děti zabavit?
1: To si píš, že zabavíme, budeme tam mít skvělou hudbu, samozřejmě jsme rádio, takže to nesmí chybět. Mm-hmm. A do toho tam budeme chodit se Sluníčkem, takže určitě můžete přijít udělat fotku, dát si placáka. A já tam budu mít samozřejmě barvy BK Plzně, takže fanoušci všichni od BK Plzně, tak takzvaně povinně ke mně a já je potom zmaluju.
0: Ještě jednou říkám, takže nejenom samotná akce, nejenom tenhle ten úžasný sportovní výkon, ale i časácká Sluníčka na místě, opavská víceúčelová hala dneska v podvečer. Poslední a logická otázka, co ty a basket? Já nevím, někdy v tělocviku vyzkoušeli jste si, nebo se to ani takzvaně neopřela?
1: Hele, já jsem kdysi dávno dokonce hrávala basket v holčičím týmu, takže, ale není to žádná profi úroveň, ale vztah k tomu určitě mám a je to krásný a tvrdý sport, takže jsem zvědavá na kluky, jak se to tam rozdají a kdo vyhraje.
0: Jo, myslím, že Opava a Plzeň zrovna to bude pěkné napětíčko, což máme rádi, takže hlavně ať vám to vyjde, pozdrav Sluníčko, je pěkně vypíklované, jo, protože mělo teď spoustu akcí v létě, tak občas bývá takové hodně unavené, ušmoulané, takže...
1: Ne, dáme... Když tak já mu dám kafe a bude dobrý.
0: Je, což mi připomíná, neměl dneska ještě ani jedno, takže jdu doplnit zásoby. Adri Růžičková za tým Rádia Čas a dneska v 18 v opavské víceúčelové hale se těšíme na viděnou, naslyšenou. Adri, díky moc, ať se dílo daří. Ahoj.
1: Díky a těším se na vás. Ahoj. Rádio Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete.

Chceš načerpat inspiraci pro zdravější a spokojenější život? Poslouchej podcast Energiemy. Každé úterý v 18 hodin ti na Rádiu Čas přinášíme rozhovory s lidmi, kteří rozumí zdraví, sportu, meditaci i osobnímu rozvoji. Objev svou cestu k lepšímu já. Více na energiemy.cz. Každé úterý od 18 hodin podcast Energiemy. Jedině na Rádiu Čas.

Tak vlastně plánovaně, neplánovaně, celá sobota s Rádiem Čas a Radimem, já vás zdravím, je o jídle, nové video na našich sociálních sítích, Instagram a Facebook to jistí, dostalo název Agáta. Týká se jídla, prosím vás, berte to jako humor, neberte to, milé dámy a hlavně milé manželky, jako návod. V rámci jídla se vás taky dneska ptám, co vy, když jste na návštěvě, byli byste schopni říct, že vám nechutná, ať už nějaký desert, oběd, je mi to jedno. Radka napsala, dobrý den, tak letos jsem si poprvé dovolila kolegyně říct, že si zákusek na oslavě narozenin nevezmu, protože špičku opravdu nemusím. Když to slyšel kolega, přidal se a pak další kolegyně, ona je miluje a koupila celou krabici. Bylo to pro ní nepříjemné, ale ona je taky hodně upřímná, tak to vzala a teď už nikdy špičky nekoupí. No a to je přesně to, na co se ptám. Mimochodem špičky teda jo, to bych vám asi ukradl celé. Ty jako to je moje parketa. Takže díky moc za otevřenost. Kdyby něco WhatsApp zpráva, pište, nahrávejte 776612800 a další muzika připravena. Krásně to s vámi dneska utíká. Díky moc. Hity, které milujete. Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. A Pilsner Urquell, půl litru, jen za 25,90. Albert. Dle srovnání 23.9.
1: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
2: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
1: Vážně?
2: Já mám Lelosy na sobě celý den.
1: Lelosy. Too comfortable to take off.

0: Opava. Nové zimní zboží od pondělí 5. října. Mega sekáč Opava na Těšínské ulici. Sleduj nás na Facebooku nebo webu, ať ti neuteče žádná akce. Nový kousek najdi si hned www.megasekáčopava.cz.
1: Mojepneu.cz a jedeš dál.
2: Překvapí zima tebe? Nebo překvapíš zimu ty? Přezuj včas v Kravařích a Opavě. Rezervace online. Mojepneu.cz.
3: Máte v bytovém domě původní elektrické rozvody? Bezpečnost elektroinstalace v domě nelze podceňovat. Hrozí riziko požáru. Solarmont zajistí odbornou rekonstrukci spolehlivě a s referencemi. Ozvěte se nám. Solarmont.cz.
4: Radio Jazz. Hity, které milujete. Radio Jazz. Hity, které milujete.

0: Pozdravy jednak k obědu, dobrou chuť za tým Rádia Čas, ale taky zdravím všechny na pracovištích, možná i na zahrádce, pokud si užíváte nebo třeba chystáte nějakou odpolední grilovačku, dokud počasí pořád ještě slouží, ale zdravím taky za volant, prosím vás, ať jedete kamkoliv, je víkend, víte, jak jsme takový rozvrkočení, dobře dojeďte a nešlapejte moc na plyn. Ve Francii, která je hodně přísná k řidičům v rámci těch pirátů silnic, kteří se rádi předváží, tak trhli rekord. Oficiální rekord, a teď opravdu jako je to nejvyšší rychlost, jakou kdy strážci zákona v zemi Galského kouta zaznamenali, jel Poršákem a bylo to na trase, kde bylo povolných 130 km v hodině. Schválně, zkuste si tipnout tak jako mezi sebou, nebo pokud teď zrovna řídíte, jak mohl jet nejrychleji řídící Francouz. Já to absolutně nechápu, 312 km v hodině. Vozem Porsche, 312 km v hodině. Teď nevím, jako jestli tam bylo moc lidí nebo nebylo na cestách, ale tak jako jasně, že ho lapli. Pokud se nepletu, hrozí mu 3 měsíce vězení a velmi, velmi masná pokuta. Teď se musím jenom podívat, jako jestli se tady mluví o nějaké částce. Takhle, okamžitě zaplatil kauci, aby vůbec jakoby třeba mohl fungovat dál. To bylo nějakých přes 36 tisíc korun. A pokud to bude pokračovat, no, tak necelá stovka, 90 až 100 tisíc korun, pokud mu to přiklepnou, že opravdu zlo. Bylo, což teda zlobilo, protože mají důkaz a mluvíme o něm už i teď na Rádiu Čas v České republice. Takže jak říkám, radši pomalej než rychleji, i když, jak říkala spousta mých kolegů, když jsme se na to ptali, co vás nejvíc sejří za volantem v rolích řidičů, tak právě kolegové řidiči, kteří jedou extrémně pomalu. Mimochodem, každý se mě ptá, proč nemám řidičák, já říkám, nepatřím tam, prostě se znám, ale kdybych náhodou jako jakým zázrakem se k řidičáku dopracoval, tak jezdím 20 km v hodině a to si budu ještě připravovat, jakože hodně šlapu na plyn, jo? Mě byste fakt neměli rádi, takže já zůstanu radši za stolem, budu vás zdravit a budu hrát další hity, které milujete. S Rádiem Čas.
1: Zatancuj si so mnou, děvča modroké, zatancuj si so mnou,

0: Udělali jsme si takovou gurmánskou sobotu na Rádio Čas, mimochodem 3. abychom nezapomněli popřát ještě jednou k svátku Bohumil v kalendáři, jo? Takže pokud nás poslouchá pár nebo třeba i několik desítek bohušů, tak hezký svátek. Dneska se vás ptám, jestli když jdete na návštěvu a jste tam pohoštění dobrým jídlem, pitím nebo třeba nějakým zákuskem, jestli byste uměli říct, že vám nechutná, nebo prostě byste to nějak zamluvili, zakamuflovali. Já dodnes nezapomenu, když jsme navštívili během velikonočního pondělí naší třídní učitelku, úžasnou paní Fajkusovou. Skvělá, vzpomínám dodnes, zdravím do Opavy, zdravím teda ta už nahoru do učitelského nebe. V každém případě ona nás pohostila, nás malé děti, jednohubkami s vajíčkovou pomazánkou, což bych dal, akorát to byla vajíčková pomazánka, kde byla i syrová cibule. To Ráďa nezvládá a neuměl říct, bál se, že by potom dostal trojku z matematiky a tak dál. Takže jsem si vzal 1, 2, 3 a ty jsem potom schovával v té malé ručičce v levé ruce, abychom se pravou rukou mohli rozloučit a podobně, nebo udělat i tu pomlásku a potom jsem tak jako, to byla velká úleva, když jsme po půl hodině vypadli z toho bytu a já jsem to, dneska se přiznávám, teda vyhodil, protože to bych opravdu nezvládl. Takže něco podobného, jo. My jsme všechny ty možné chutě, dokonce i ty moje, když já jsem v roli hosta, probrali i s kamarádem Marťou na telefonu z Brna, no tak jako byli jsme k sobě upřímní, to se musí nechat. Podívejte se, naposledy Marťa udělal výbornou polévku, a dokonce mi říkal, můžeš si nabrat, já říkám 2, ne jenom 1 skleničku, tak jsem si nabíral 1 skleničku, no a počkej, to je jedno, to nepodstatné, můžu si to trošku upravit. No a nabírám a samozřejmě jako první, do čeho kousnu, je sáček s něčím jako prapodivným, že jo, byl to takový ten...
1: Nekousl, měl to na nabíračce a byl
0: prostě
1: tam...
0: Představa byla, že už koušu, to nemusíme tak jako do detailu, prostě jako byl tam obrovský sáček, pytlík s kořením, no, takže.
1: Když už můžeš být, že to dávám do pytlíku, kdyby si tam hledal ty kuličky
0: koření. Tak vidíš,
1: a
0: to už máš mezi level a teď už by to chtěl level, ten pytlík tam nedávat hostům, že jo, tak a takhle dál.
1: To byla tak poctivý výbor, že prostě se tam ten pytlík nehodil, no.
0: Ano, Marťovy polívky jsou poctivé v tom, že neobsahují vodu, ale to zase probereme někdy. Ne, a schválně, mrkněte se do kuchařek, protože já myslím, jako, že základem jako různých receptů ta voda je, ale dobrý. No, teď bez legrace, jo, my o tom umíme žertovat, umíme se shodit, ale zároveň s láskou. Nicméně Martě je teda skvělý kuchař a přípravy jako poctivého jídla věnuje třeba někdy i půl den, jo. Já mám výčitky, že vždycky, když tam jako jedu na návštěvu, tak on mi třeba několik hodin popisuje, co všechno dělá, ale když mu říkám, prostě to tě vyčerpává, nebo to tě ono musí bavit, on říká naopak, u toho se krásně vypíná mozek, dělám to poctivě a potom, když má člověk nějaké starosti na těle i na duchu, tak přitom se krásně vypíná. Takže pokud to máte stejně a budete třeba zítra v rámci neděle dělat, já nevím, pečenou kachnu, někomu smažený květák, něco zapékat, péct buchtu, pokud to bude s láskou, dělá vám to dobře na duši, jako co víc nám schází. Takže ať děláte to, co vás baví, a my vám k tomu na Rádio Čas budeme hrát.
2: Rádio Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Některé koncerty si užiješ, na některé vzpomínáš celý život. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu v Ostravar Aréně. Megakoncert Rádia Čas. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Hudba, emoce a tisíce lidí na jednom místě. Buď součástí večera, o kterém se bude mluvit ještě dlouho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí. Hlavním partnerem je Hypermarket Globus Ostrava. Tady se svět točí kolem vás. Globus Ostrava. Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
1: Hity, které milujete. Čas. Rádio Čas. Rádio Čas. Hity, které

0: Tohle jsem viděl na sociálních sítích Rádia Čas promo na náš narozeninový megakoncert, který bude už za měsíc a půl. Jo, jenom připomínám, megakoncert Rádia Čas pro všechny bezvalidi 21. listopadu, předprodej běží na cesradio.cz. Připomínám, že velkou více než hodinovou show zavzpomíná na svou třetí a zásadní řadovou desku, tedy k Final Countdown skupina Europe, takže pozdrav ze Švédska. Ale v tom promo materiálu na našich sociálních sítích bylo napsáno i to, že vlastně několik hvězd letošního ročníku představí z brusu nové desky. My už jsme ráno, tedy v průběhu týdne ráno s kolegyní Lenčou zmiňovali Leny. No a teď se koukám, že opravdu nové album vydává i David Koller, tak to se nám krásně hodí do krámu. Album se jmenuje Nebudem se bát, je to šestá studiovka, tedy solová studiovka, na které spolupracovala s řadou výrazných hostů, takže předpokládám, že některé pecky představí i na našem megáči. Takže David Koller, zmíněno, Europe, velká show, v neposlední řadě Leny a speciální host Marpo a taky Olympic na megáči, kdyby něco, cazradio.cz, tam se dozvíte víc, letí to neuvěřitelně, těšíme se na vás jako malé děti.
1: Radio Čas.

Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Avivážko Kolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90 nebo Jarka Psle domičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Bylo 13 hodin, pravděpodobně už asi po obědě. Mimochodem, nevím, čím to je, možná protože jsem byl včera v divadle, tak já mám dneska celou dobu neděli, jo? Jakože včera, i když pracovní den jsem byl v divadle, tak dneska říkám, jako je nedělní čas, zítra musím do práce. Ne, zítra je neděle, je sobota 3. října, pro ty, kteří se ještě neprobrali nebo si taky neuvědomí, co je za den. Tak teď nás trošku proberu úplně všechny, protože se vrátím k tématice, kterou čas od času v různých studiích zkoumají a zdá se, že se nezměnilo vůbec nic, protože už před pár lety jsem tohleto číslo říkal. Představte si, že sondovali u mužů, u pánů v České republice, jak to mají se spodním prádlem. Ani ne tak, jako jestli nosí trenky nebo slipy, to je úplně jedno, ale hlavně v jaké frekvenci. Tak prosím vás pěkně, 45 chlapů, jo, dejme tomu necelá polovina, říkala, že stejné spodní prádlo nosí 2 a více dní v kuse a dokonce, pokud se nepletu, každý pátý, takže 20% mužů uvedlo, že takový ten jakoby páreček boxerek nebo slipečku dokáže odnosit jako celý týden. Tohle nechápu. Tohle nechápu, já co se týče ponožek a spodního prádla, i když jako mám pár kousků, tak to pořád měním a když si vezmu jedny ráno, tak už odpoledne si říkám, jako budou ještě dobré, nemám si vzít druhé, takže můžete se vyjádřit, jak to máte doma, milé paní, jako jestli vaši protějšci jsou podobný příklad těch zmíněných 20 rizikových procent. Já se mrknu ještě na komentáře u dotyčného článku. Ne, tak nic přečíst nemůžu, ne, že by tam nic nebylo, ale nemáme po 22. hodině a výrazy některých jsou hodně peprné. Slovo čuník je asi to nejmilejší, co jsem tam našel. Tak jo, popojedem, kdybyste se chtěli vyjádřit, WhatsApp číslo 776612800. Čas. Rádio Čas.
1: Hity, které milujete.

0: Mějte se krásně, ať už děláte cokoliv. Já předpokládám, že v sobotu odpoledne nebo brzy odpoledne spíš plánujete, jak si ten víkend zpestříte, ať už to bude oslavou, cestováním a návštěvami svých blízkých, někdo možná pracovní povinnosti, v tom případě ať to rychle uteče. Zkrátka, pojďme se podle toho zařídit ještě s pomocí astrologie. Víc než 20 sezon Milan Gelnár, dvorní astrolog, naším hostem, stálým hostem, parťákem. Tak teď hvězdná vyhlídka na sobotu a neděli, vlastně de facto komplet první říjnový víkend se vším všudy. Z hlediska meteorologického víc než vydařený, no a astrologie říká co, Milane?
1: Rádio Čas. Rádio Čas. Horoskopy na dnešní den.
2: Sobota bude oproti předchozím dnům docela náročná. Počítat bychom měli s mnohými emočními konflikty. Dá se říci, že budeme mít sklony k podrážděnosti, což nás může přivádět k situacím, kdy budeme vylétávat jak čertík z krabičky. Naštěstí bychom také měli mít chuť naslouchat své vnitřní moudrosti a hledat a nacházet nejrůznější nápady a inspirace k zábavě a povyražení. Sobota tak bude velmi proměnlivým dnem se spoustou zážitků a prožitků. Neděle by už měla být poněkud klidnější. Více se zde budeme zabývat duchovními tématy. Hvězdný víkend, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas, Milan Gelnár.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: 4 dny, jeden velký příběh a pomoc, která má smysl. Od 6. do 9. října vysílá ranní tým Rádia Čas od rána až do večera charitativní moderátorský maraton pro malého Patrička Kašpara. Přijďte nás navštívit během dnů otevřených dveří a podpořte Páťovu léčbu a rehabilitace. Více informací na našem webu. Poslouchejte Rádio Čas a pomáhejte s námi.
1: Partnery akce jsou Rožnovské pivní lázně. Místo, kde je všem lidem dobře. Místo, kde pomůžete dobré věci. Rožnovské pivní lázně CZ.
2: A Tatra Trucks v Kopřivnici, která roste a nabírá nové zaměstnance. Volná pracovní místa najdete na chcidotatry.cz.
1: Hity, které milujete. Radiočas. Hity, které milujete. Radiočas.

0: Krásné odpoledne za tým Rádia Čas. Stále s Radimem, já vás zdravím. Kolem půl druhé, myslím, že ideální čas na druhé kafe, teda moje druhé kafe. Dneska docela rekord, jako velmi nízký rekord, protože obvykle už mám třeba i třetí, ale tak nějak chce to povzbudit. A mě by moc zajímalo, jak ten čas trávíte s námi. To znamená, kde teď všude Rádio Čas posloucháte, jestli máte chvilku a možnost odskočit si k telefonu, já vás rád uslyším, popovídáme z našeho playlistu aktuálních hitů, které milujete, vyberu i nějakou písničku, která by vám třeba zpříjemnila tu sobotu, takže pojďme pokecat, jak se říká, kdyby něco, 77 66 12 800, těším. Rádio Čas.
1: Rádio Čas. Hity, které

0: projekty, které milujete, no a jeden speciální, který už je připraven, teď je pro mě speciální přání, nebo spíš společnost na telefonu. Jak jsem říkal, pojďte, zavoláme, trošku popovídáme. Mirko, slyšíme se, dobré odpoledne.
1: Ano, my se slyšíme všude.
0: Jo, my se úplně slyšíme všude, tak aktuálně kde, protože tady je Ostrava.
1: No Pohuba. Kde? Tak tady v rádiu a v mobilu.
0: Ne, dobře, ale jako kde se nacházíte zeměpisně, Mirko? Tak...
1: A, zeměpisně, krásně jsem to řekl, Poruba.
0: Aha, takže Poruba, někde za rohem.
1: Poruba.
0: Doufám, že nám nevidíte do...
1: Číč na 11.04.
0: Ne, pozor, to neprozrazujte zase, ať nemáte čas. Aha,
1: ježišmarja.
0: Podobně, jo, tak aby vás někdo...
1: No, nebojte, já mám pistol.
0: jak trávíte odpoledne, Mirko?
1: Já se tě trávím, no, já jsem už...
0: Prosím?
1: No, trávím velmi dobře, mám se dobře.
0: V dobré náladě.
1: A je tady všechno fajn.
0: Dobře, a
1: chcete... A vy, prosím,
0: já jsem v práci, protože mě slyšíte a povídáme si, tak to znamená, že jsem v práci.
1: Že?
0: Ano, přesně tak, tak.
1: Je, to musíte být unavený.
0: Hele, podívejte se, druhá káva a všechno se to spraví. Jo, tak
1: no, že jo. No, vidíte
0: já
1: to.
0: Se vás zeptám, já se ptám dneska úplně všech, Mirko, takže završíme to dnešní téma.
1: No.
0: Už jste někdy musela na nějaké návštěvě odmítnout třeba nějaký dezert nebo jídlo? Uměla byste říct, že vám někde nechutná? Nemyslím teď restauraci, ale opravdu na návštěvě.
1: Mm-hmm. Jako na návštěvě třeba ke kamarádce a tak dále, jo?
0: Tak, jo, když se někomu něco nepovede, tomu hostiteli, dokázala byste to říct, nebo byste to radši snědla?
1: Tak podívejte se, mladý muži, já to dělám tak, že já za prvé, i když jdu ke kamarádce, nebo ke komukoliv, já nikdy nejím nic. Co si dělám, tak to je opravdu vodu čistou, no. Korálovou, jo? A je faktem, že já se najím nejlépe doma, když jsem, víte, já si dělám pro sebe, já jsem úplně v pohodě a mám potřebu prostě dojídat.
0: Prostě, já to řeknu takhle, vás je dobré, lepší prostě opravdu hostit, protože člověk ví, že si dá jenom čistou korálovou vodu, jak jste řekla, nebo křišťálovou vodu.
1: Ano,
0: a nemusí řešit nějaké jednohubky, péct vám buchty a tak dál. No tak to jo, to jste host velkým, no, to se musí
1: nechat. No tak to víte, no tak já jim od sebe, co dělá, co mám ráda. Představte si, že když jdu do Kauflandu, oni tam mají special dělané pro zákazníky, zákusky, všechno možné. Já to nejím, ale. A jestli pak víte proč?
0: No, protože sama sobě si, jak říkáte, co je doma, to se počítá hezky doma.
1: Ano, přesně ano, tak, ano. Ale ještě něco navíc. A víte, co to je?
0: Nemám tušení.
1: Cukr, který je v veškerých zákuskách a to není zdravé, pane.
0: Jo, takhle, naprosto rozumím. Takže jsme takhle to probrali od A až do Z. Já moc děkuju za pokec, za hezké popovídání, přeju hodně energie, ale vy máte, to slyším. A tak zůstaňte s rádiem čas, budeme rádi a díky za věrnost, mějte se báječně.
1: Jo, vítejte, milí muži.
0: Nashledanou, naslyšenou. Bože, tak to byla divočina, to se musí nechat. Mě to hned probralo, ale jo, to kave si ještě dám. Já to zapiju. Shine bright like a diamond. Shine bright.

0: Hádej, kdo přijde na snídani.
1: Tento pátek byl naším hostem specialista na komunitní energetiku a majitel firmy Benekov Esko Leopold Benda. Celý rozhovor si můžete poslechnout také na stránkách Rádia Čas.
0: Hádej, kdo přijde na snídani.
2: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas. Tento pořad vám přináší Benekov Esko. Vyvíjíme a dodáváme bezpečnou fotovoltaiku pro rodinné domy, bytové domy a města. Fotovoltaika Benekov Esko.cz.
3: Hity, které milujete.
4: Čas. Radio Čas.
3: Hity, které milujete.

Tak jsme si připomněli solo jízdu Mel C ze Spice Girls. Mimochodem, ta zraje jako víno, pokud se nepletu. Před pár týdny se nám dokonce i vdala, vypadá úžasně a opravdu to štěstí září z očí. Tak doufám, že bude i vám další muzika, hity, které milujete na Radio Čas. No a kolem 14. hodiny si dáme i další díl Energiemi, kde naši kolegové Eva a Martin budou hostit Zuzku. Já víc říkat nebudu.

0: Energiemi. Podcast, který vás nabije energií.
1: Já vás vítám u poslechu podcastu Energiemi, podcastu o životním stylu, o radosti ze života, o zdraví fyzickém i psychickém, no a hlavně o té správné energii. V čem spočívá minimalismus, o kterém se čím dál tím častěji mluví? Jak zpomalit v tom dnešním rychlém světě plném povinností? A jak cestovat s lehkostí, bezbytečností a přitom udržitelně? Tak nejenom o tom si dneska budeme povídat.
0: Hra s energiemi. S Evou Rigler.
1: Minimalistka, která ukazuje, jak žít jednodušeji a mít více energie na věci, které nás opravdu baví, naplňují a dávají našemu životu smysl. Online ji najdeme jako The Ordinary Minimalist. A obsah, který tvoří, se věnuje zejména právě minimalismu, slow living, udržitelnosti a taky nákupům z druhé ruky. Jako maminka dává tipy na to, jak žít jednodušeji s dětmi a jak si vytvářet prostor pro zdravé vztahy, koníčky a věci, na kterých nám opravdu záleží. Minimalistka Zuzka, můj dnešní host podcastu Energiemi. Zuzi, ahoj.
2: Ahoj, děkuji za pozvání.
1: Ty se zabýváš teda zejména minimalismem, ale co třeba tebe samotnou k tomu přivedlo?

0: Já jsem se v době, kdy jsem po vysoké začala pracovat, ocitla v takovým křeččím kolečku, kdy jsem vlastně trávila čas jenom prací a údržbou věcí doma. Jak jsem měla najednou víc příjmu oproti brigádám z té standardní práce, tak jsem samozřejmě si chtěla kupovat ty hezký věci a moderní oblečení a v té době ještě hodně jeli právě takový ty fashion blogy, když začínal ta česká blogová scéna a člověk prostě chtěl mít to, co oni a teď si to kupoval a pak prostě najednou zjistil, že má doma hory věcí doslova a jediný čas, který má navíc, tráví tím, že organizuje ty věci. A práce, organizace, přehrabování věcí, prostě najednou jsem cítila, že prostě to tak nechci mít, že se cítím totálně zahlcená, že už mě to ovlivňuje i psychicky, že jsem pořád ve stresu, v tenzi, pořád přemýšlím, jak jako vymyslet nějaké organizační řešení a zase nakoupit produkty pro organizaci, jo, takový to prostě křeččí kolečko. A v té době začaly pomalu takové ty zahraniční blogy právě o minimalismu, to je 10 plus let zpátky a já jsem se tomu začala tak jako víc věnovat a nějak jsem to načítala, snažila se tomu přijít na kloub a najednou mi to přišlo jako řešení toho mýho problému, že vlastně nemusím furt všechno kupovat, nemusím taky všechno hnedka vyhodit, což je teda začátečnická chyba, kterou jsem taky udělala, k tomu se možná třeba dostaneme ještě v průběhu rozhovoru, ale přišlo to tak pro mě jako takový osvobození od toho konzumeristického života, kdy prostě člověk furt jenom nakupuje, organizuje, přemýšlí, kam to dát, vytřídí, vyhodí, znovu nakoupí a neumí z toho vystoupit. Tak to byl takový můj způsob výstupu z toho konvenčního způsobu života.
1: Když se teda vrátím k tomu, co jsi říkala, že člověk nemusí všechno vyhodit, můžeš to trošku víc rozvést, co jsi měla na mysli?
0: Já se kromě toho běžného minimalismu věnuju i zero waste, nějakému udržitelnému způsobu života a ekologii. Nevidím to jako jenom minimalismus sám o sobě, protože samozřejmě existují i minimalisti, kteří prostě něco nepotřebují, tak jdou a vyhodí to do popelnice. A to pro mě třeba není úplně průchozí varianta. Snažím se těm věcem najít nějaký nový život, tak abych byla, nemůžu si být nikdy stoprocentně jistá, ale bych a co nejvíc si byla jistá, že ta věc se bude dál využívat, protože některé statistiky hovoří o tom, že jenom 10% darovaných věcí třeba do různých secondhandů nebo takových těch dobročinných obchodů najde další využití ve smyslu, že je někdo koupí a těch zbylých 90% prostě skončí buď to na skládce nebo jako prostředek nějaké recyklace, ale nikdy to není recyklace, že třeba se z toho trička už je nějaká další věc na nošení, ale je to takzvaná down cyklace, kdy vlastně dochází jakoby ke snížení nějaké funkce té věci. I když se nějakým způsobem dál využije, takže se třeba z oblečení nevyrobí jiný oblečení, ale vyrobí se z něj třeba izolace do aut. Mm-hmm. Takže i tím, že se snažím nějak jako zodpovědně chovat s ohledem na budoucnost, no to zní tak sentimentálně, ale v momentě, kdy má člověk malý dítě, tak chce co nejvíc zachovat tu planetu v nějakém rozumném obyvatelném stavu. A je to pro mě prostě důležitý zajistit té věci nějaký další cyklus, takže prostě vzít to a vyhodit. Samozřejmě, když jste prostě zahlcení, třeba s tím mám taky teďka relativně čerstvou zkušenost, když likvidujete nějakou pozůstalost, je toho prostě hodně, máte pocit, že to nezvládnete, že jste fakt zahlcení, tak samozřejmě jako není to nejhorší věc na světě udělat to, že vezmete věc a vyhodíte ji, ale prostě já osobně se snažím postarat se o to, aby ten její cyklus byl nějaký smysluplný i dál po tom, co já už tu věc nepotřebuju.
1: Posloucháte podcast Energiemi na rádiu Čas. Dneska si povídáme se Zuzkou alias minimalistkou. No a za chvíli budeme pokračovat. Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.
2: Mám prostě od pán...

0: Posloucháte podcast Energiemi na Rádiu Čas a dneska si povídáme s minimalistkou Zuzkou. Pokud se teda bavíme o těch second handech, což se taky teď stává docela trendem, zejména to vnímám u mladší generace, tak ani ten second hand není úplně ta nejudržitelnější cesta?
1: No, úplně nejudržitelnější cesta je prostě nic novýho si nekupovat. Ona je i nejlevnější teda. A samozřejmě, že sehnat věci z druhé ruky je lepší varianta, než si je koupit nové a vytvořit tím poptávku vlastně po nových věcech. Ale ani ten second hand není úplně sebespásná varianta, protože za tu éru mé second handové kariéry, kdy chodím nakupovat do second handu třeba 30 let, ještě s máma mě to vlastně naučila, tak vnímám výrazný posun v kvalitě toho, co se dá v tom second handu najít. Dřív nebyl absolutně problém najít pěkné vlněné svetry, kašmírové sako, i třeba návrhářské značky. Já mám několik návrhářských kousků, za které bych fakt zaplatila 10 000. Nezaplatila, protože bych si to nekoupila, ale z toho sekáče mi to dávalo smysl. A v posledních letech pozoruju fakt rapidní pokles kvality a toho, co se vůbec v tom second handu dá najít. Jo, dřív to byl zdroj na přírodní materiály, lněný šaty, vlněný svetry a podobné věci. A teďka čím dál častěji se tam nachází polyester, polyuretan, prostě všechny možné tady ty deriváty. A často to jsou věci, které mají třeba ještě cedulku Shein, Temu nebo prostě tady tyhle ty fast fashion značky. Jsou tam často fakt nenošený, protože to ty lidi stojí tak málo v nákupu, že oni si, jim se to vlastně nevyplatí ani vracet a často je ani ty fast fashion značky nepodporujou to vracet, oni jim řeknou, my vám vrátíme peníze a nechte si to a zrecyklujte to na vlastní náklady, protože jim to ekonomicky nepřijde výhodný, aby to zase cestovalo zpátky přes půl planety a oni to nějakým způsobem zařazovali zpátky do prodejního cyklu, když mezi tím vychrlili dalších 300 tisíc nových kousků. Takže i ten second hand trh jde trošku do kopru a spousta lidí má takový jako falešný pocit, že když ty věci odnesou do toho textilního kontejneru, že teda se postarají o to, že se to nějak zužitkuje, ale fakt je ten, že ten textilní trh je absolutně přesycený a že máme, kdyby jsme teď už nevyrobili jednu jedinou věc ve smyslu oblečení, tak 6 dalších generací má co nosit, aniž bychom jako tady běhali prostě jako křeváci na hatí, což je vlastně hrozně smutný. Jo, že a přesto pořád lidi mají pocit, že nemají dost módní věc, není to podle nejmodernějšího trendu na TikToku a pořád vlastně musí kupovat nové a nové věci a často je to takový běh za vlastně neexistujícím nějakým pozlátkem, kdy nás přesvědčuje ten trh, že když si koupíte tady tyhle ty nové boty, tak budete šťastní. Konečně prostě završíte svůj hon za to být fashionable. Jenomže pak přijde nový módní trend. A zase nikdy vlastně nejsme šťastní, protože pořád se ženeme za nějakou neexistujícím jako etalonem toho, kdy už konečně budeme moderní, kdy už konečně budeme in a stejně nám to vždycky prostě o kousek unikne a zase si musíme koupit tu další věc.
0: No a k tomu Shinu, Temu a tak podobně. V čem spočívá největší past tady těchto nákupů? Protože já sama si myslím, že jsem relativně edukovaná v téhle oblasti a nekupuju si věci na těchto platformách. Nicméně mám kolem sebe opravdu spoustu lidí, kteří si rádi nakoupí, protože jasně, je to levné, objednám si to, přijde mi to, vybavím si kuchyň, domácnost, pořídím si nové oblečení, pořídím si šperky a je to za hubičku. Takže v čem spočívá ta největší past?
1: Já si myslím, že právě v té absurdně nízké ceně a vlastně nekonkurenceschopnosti těch výrobců, kteří to vyrábějí z kvalitních materiálů, certifikovaných. Vy si vlastně z té Číny můžete objednat cokoliv. Není to nějakým způsobem garantovaný, že to je třeba z bezpečného materiálu. Byly výsledky testů třeba dětského kojeneckého oblečení z Temu, který obsahovalo prostě nebezpečné látky. Já teď nebudu konkrétní, ale látky nebezpečné na kontakt s pokožkou, navíc novorozenecká pokožka je opravdu křehká a takovýhle věci bych já třeba svýmu dítěti úplně oblíkat nechtěla, ale samozřejmě spousta lidí fakt vidí jenom tu cenovku a třeba se k ním i donese, že to je vyráběné v jiných pofiderních podmínkách, že to není úplně bezpečný, ale mnoho lidí prostě zavře oči a než by si to třeba za stejný peníze sehnali v sekáči, jasně je to není to tak jednoduchý, nemůžu jenom otevřít aplikaci, naklikat si tam 54 věcí za 3 50 Kč a nechat si to doručit do 3 dní z té Číny, tak je to pro ty lidi snažší. Takže největší past za mě je ta absurdní cena, kolikrát prostě to není ani fyzicky možný vyrobit za tu cenu, že oni to vyrábějí tak z tak nekvalitních materiálů a tak málo platí ty dělníky, kteří to vyrábějí, že si můžou dovolit to prodat třeba i se ztrátou, aby nalákali lidi na to, aby nakoupili co nejvíc a ve výsledku se jim to nakonec vyplatí, protože si vytvoří vlastně pravidelného zákazníka. Takže on pak tím objemem, který naobjedná, dohradí tu ztrátu, kterou oni mají na tom jednotlivém kusu, který vlastně prodávají prodělečně, protože fyzicky není možný vyrobit tričko za 20 korun, protože jenom ten materiál na něj stojí víc, plus lidská práce, doprava, energie, milion dalších věcí.
0: Posloucháte podcast Energie na Rádiu Čas. Dneska si povídáme se Zuzkou alias Minimalistkou, no a za chvíli budeme pokračovat. Čas. Rádio.

0: Posloucháte podcast Energiemi na Rádiu Čas a dneska si povídáme s minimalistkou Zuzkou.
1: Já jsem mimo jiné u tebe viděla i video, které neslo název Anti-Hole. A mě by zajímalo, co se pod tím pojmem skrývá, protože mimo jiné jsem si všimla, že je to i úspěšné u tvých sledujících, že se na to rádi dívají, rádi se tímhle způsobem edukují, takže prosím tě, jestli teď můžeš edukovat i mě.
2: On je to takový kontroverzní koncept, který se zakládá vlastně na protipólu takzvaných holů, což jsou videa, ve kterých třeba youtubeři si naobjednají právě z Shein nebo Temu milion věcí, prostě balík, který má třeba 100 položek a teď to na videu vytahujou, ukazujou, co si objednali, říkají, kolik to stálo, že to bylo za málo a teď si třeba něco z toho nechají, něco z toho vrátí, reálně nevrátí, protože Shein jim nabídne, aby si to nechali zadarmo a vrátí jim peníze. A to jsou fakt stovky věcí, kdy jeden youtuber natočí prostě 10 takovýchhle holů za rok. A i kdyby si nic jiného, kromě tady tohohle nekoupil, tak to jsou fakt stovky položek. To člověk nemá příležitost unosit. A tohle, ten anti-haul je vlastně takový protipol tady těchhle videí, kdy ukazuju produkty, které třeba z mýho pohledu jsou nesmyslný, nebo jsou jednoúčelový, nebo vlastně nemají žádný účel. To pak označujeme jako takzvané novelty items. To jsou věci, které vypadají, jejich hlavní hodnota je v tom, že třeba vypadají vtipně, že je to třeba nějaký hrnek ve tvaru kočičky, který má ale tak nešťastně zpracovaný ten okraj, že při pití si těma ušíma té kočičky vypíchnete oči. Takže, ale je to jakoby vtipný na první pohled, jsou to věci, které třeba koupíte kamarádce, jakože haha dárek na narozeniny a to jsou za mě třeba věci, které masivně přispívají k tomu znečištění planety a vůbec takovému tomu nadkonzumu a podněcování, nakupování pro nakupování, aby člověk zažil takový ten dopaminový nával, že je, teď jsem něco koupil, i když to vlastně nepotřebuju. Nepotřebuju 50. hrnek, nepotřebuju 65. blok s nějakým speciálním dedikovaným účelem. Teď jsem zrovna publikovala anti-haul na téma takových těch papírenských produktů, kdy máte 40 různých bloků a každý má speciální, konkrétní užití na jednu věc, přitom realisticky si můžete koupit sešit a udělat si z něj dedikovaný blok na tu konkrétní věc, nemusíte si kupovat milion dalších bloků. Myslím si, že každý, sáhneme si do srdce, máme doma aspoň 10 sešitů, které můžeme normálně využít, aniž bychom si museli kupovat další. A to říkám jako člověk, který má pro tyhle produkty slabost a v minulosti jsem s tím měla problém nakupovat právě tady ty věci, ale už vidím tu nesmyslnost v tom a takový ten, tu incentivu, jako nakupujte, nakupujte, je to levný, může, dopřejte si a tak.
1: Zuzi, jaký je vlastně ten první krok, který my můžeme udělat, když si uvědomíme, že jsme v tomhle kolotoči, že si kupujeme věci, které dost pravděpodobně neunosíme, neupotřebíme, že nakupujeme zbytečně a zároveň, že tím vůbec neprospíváme naší planetě ani naší peněžence. Když se rozhodneme udělat ten zásadní krok, co může být teda ten první krůček na té cestě?
2: Určitě se zastavit, nadechnout, vydechnout a když jsme třeba v tom obchodě a teď cítíme to masivní puzení si to koupit, tak se zamyslet, jestli si to fakt kupujeme, protože potřebujeme nebo protože to chceme a proč to chceme. Jestli to chceme proto, aby jsme zapadli do nějaké sociální skupiny, aby jsme získali třeba nákupem nějakého in oblečení, uznání třeba kamarádů ve škole. Chápu, že třeba v teenage věku je to hrozný problém, nějaký peer pressure, že prostě člověk chce zapadnout, nechce být úplně mimo mísu a je relevantní držet krok s tou skupinou, ve které se chci vyskytovat, takže to může být hodně náročné a prostě se zamyslet nad tím, jestli si kupuju tu ideu, která za tím produktem, jestli jakoby mám pocit, že nákupem té věci, ať už to je oblečení nebo nějaký gadget nebo něco, se snažím začlenit do nějaké skupiny, udělat na někoho dojem, nebo nakupuju pro takzvané dream self, to je taková vlastně jako persona, kterou chci být. Ne pro člověka, kterým jsem teď, ale chtěla bych být éterická víla, takže si nakoupím éterické šaty, i když reálně moje životní náplň je běhat, sportovat, prostě s malým dítětem chodit po hřištích, a tady ta persona prostě mi nepasuje do mýho stávajícího životního stylu a je to jenom něco, co se mi třeba líbí vizuálně na Pinterestu nebo na nějakých sociálních sítích, se mi to vizuálně líbí a někdy v daleké budoucnosti bych taková chtěla být. Takže si prostě nakoupím v rámci hólu 50 květovaných šatů, ale reálně je nenosím, protože prostě to nepasuje k mému životu tak, jak já teď jsem. Často to vnímám třeba ve smyslu takových hólů nákupů věcí na dovolenou. Jakože pojďme si nakoupit novou garderobu na dovolenou. A to je třeba v rámci i toho slow travel, jakože pomalého cestování a nějakého uvědomělého cestování, za mě nepochopitelný koncept, protože cestování samo o sobě je někdy docela nepohodlná záležitost a představa, že tam ještě mám na sobě něco, co jsem předtím nikdy neměla, je mi to třeba nepohodlný, úplně mi to nesedí. Tak to je jedna z dalších věcí, která vlastně nedává úplně smysl nakoupit si komplet novou garderobu na dovolenou.
0: Posloucháte podcast Energiemi na Rádiu Čas. Dneska si povídáme se Zuzkou alias Minimalistkou. No a za chvíli budeme pokračovat.
3: Některé koncerty si užiješ. Na některé vzpomínáš celý život. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu v Ostravar Aréně. Megakoncert Rádia Čas. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Hudba, emoce a tisíce lidí na jednom místě. Buď součástí večera, o kterém se bude mluvit ještě dlouho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí. Hlavním partnerem je Hypermarket Globus Ostrava. Tady se svět točí kolem vás. Globus Ostrava. Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
4: Hity, které milujete. Čas. Rádio Čas. Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete.
5: Nosím černý vrch.

0: Posloucháte podcast Energiemi na Rádiu Čas a dneska si povídáme s minimalistkou Zuzkou. Vnímáš v tom třeba generační rozdíly? Že třeba dejme tomu, ta naše generace už je v tom taková zodpovědnější, opravdu vnímá tohle potřebuju, tohle nepotřebuju, nemám potřebu takhle moc nakupovat, ale třeba právě ta starší generace, mě se to vloženě vybavilo, když povídáš o tom cestování. Tam je to ukázkové. Koupím si týdenní zájezd do Chorvatska a do toho Chorvatska si musím koupit nové plavky, nové šaty, nové žabky, nový klobouk, protože co by řekli ostatní? A tady tuhle novou plážovou tašku? A pak přijedou z toho Chorvatska a mají nové osušky, korálky, další žabky a ještě přivezou spoustu dalších suvenýrů. A mám pocit, že je to docela obvyklý scénář. Vnímáš třeba už nějakou změnu, že se děje?
1: Neřekla bych, že to vnímám úplně takhle separovaně, že ta stará generace hodně nakupuje právě pro ty konkrétní příležitosti a nevyužívá to, co už třeba má. Naopak i třeba mi sledující mi často píšou, že jejich rodiče a prarodiče naopak hromadí věci z minulosti, například co kdyby, že si třeba ani nekupují nic moc nového, ale nejsou schopni se zbavit vyloženě jako odpadků, ne věcí, co kdyby třeba, že mají jedny šaty navíc, ale vyloženě prostě starých, spráchnivělých, oblečení skladovaných někde na půdě, prolezlých myšima a je problém to vyhodit. Naopak vnímám takovou rozluku v té mladé generaci, kdy půlka lidí je super uvědomělých, nějak se ekologicky angažují, právě se snaží bojkotovat třeba nákupy na Shein, Temu a tady těchto ultra fast fashion platformách. A ta druhá polovina naopak jede na takové té vlně toho influencingu v pravém slova smyslu, že tady mi někdo doporučil novou řasenku, takže i když už mám 10 řasenek, tak si jdu koupit další řasenku, kterou realisticky nemám šanci spotřebovat, než bude prošla a nebude vlastně bezpečné ji používat. Nebo někdo viděl teď nějaké nové trendy tenisky, takže i když mám prostě 20 boty, tak si jdu koupit ty další trendy tenisky. A to je takový jako rozkol, který vnímám, že ty dva světy se vlastně od sebe čím dál tím víc oddalují, kdy minulý léto proběhl na sítích takový trend under consumption, kdy prostě lidi dávali tipy na to, jak neplýtvat a dávali třeba videa, že mají troje boty a nosí je prostě do roztrhání. A na to samozřejmě musel nutně navázat trend overconsumption, kdy se lidi chvástali tím, že heleďte se, mám tady prostě 54 sprchových gelů a 150 tvářenek a heleďte, jak krásně plýtvám. A nevím, jestli to je zrovna věc, na kterou být pyšný, ale prostě to je takový ten hlavní rozkol, který vlastně pozoruju ať v té starší, tak v té mladší generaci. V té mladší tím, že používají aktivněji sociální sítě, je to asi patrnější.
2: Posloucháte podcast Energiemi. Podcast, který vás nabije energií.
0: Já jsem se u tebe setkala i s pojmy, jako je slow living a nebo taky cestování s minimálními náklady a v rámci udržitelnosti. Pojďme se nejdřív podívat na to slow living. Já vím, co si představit pod pojmem slow fashion, ale co je samotné slow living?
1: Pro mě je slow living takový koncept pomalého života, ne ve smyslu, že pomalu mluvím a pomalu si míchám čaj, ale spíš v preferenci kvality nad kvantitou, a to nejenom ve smyslu absolutního počtu věcí jako minimalista, ale ve smyslu toho, že nemusím zažít úplně všechno, nemusím se navštívit všechny místa, které jsou uvedené jako v top ten, co musíte navštívit, když jste v Barceloně. Někdy je to těžký opanovat sám sebe a svoje očekávání, třeba v rámci toho cestování, když jsme ho zmínili, ale je to prostě takový pro mě vlastně osvobozující koncept, kdy se nesnažím stihnout úplně všechno. No někdy má člověk takové ADHD špičky, kdy prostě běhá jako fretka a fakt dělá úplně všechno a pak ho to dostihne. A s tím se učím pracovat. Je to prostě takový fluidní proces. Není to samozřejmě, nejsem dokonalá, rozhodně ne, ani v minimalismu, proto se jmenuji ordinary a ne perfect minimalist. A je to prostě pro mě způsob, jakým zvolnit i ve světě, kdy je všechno tlačený na výkon, rychlost, efektivitu, tak je to pro mě prostě způsob, jakým v tom světě přežít a úplně se z toho nezbláznit. A ono to možná zní trochu ezo, ale právě, že z takových těch technik toho zaměření se na přítomný okamžik i vlastně třeba nějakých cvičení v rámci mindfulness, která se teď hodně skloňuje v rámci slow living, je to vlastně princip, který můžou využít i vrcholoví manažeři, nejenom nějaký ezo objímači stromů.
0: Dobře, kdyby si ty sama teď měla nahlédnout na svůj život, tak co bys řekla, že ti právě přineslo tady tohle slow living a právě třeba i zakomponování toho minimalismu do tvého života?
1: Svobodu a klid. Ať už v rozhodování se, vlastně v celkovém plynutí toho života, preferenci kvality nad kvalitou v tom, že mám jeden oblíbený hrníček na čaj, ze kterého ten čaj každý den piju a užívám si to a není to zavalení po každé, co otevřu skříň a vypadne na mě 54 různých hrnečků, které prostě nemám k ním žádný vztah. Ta svoboda toho vybrat si tu jednu oblíbenou věc a tu si užívat, to je pro mě jakoby super koncept a přineslo mě to i možnost fakt zvolnit v tom běžnodenním životě, ve kterém samozřejmě je potřeba rychle doběhnout do práce, stihnout mezi tím nákup, zařídit tohle, zařídit tamhle, to objednat kroužek, prostě takovej ten, taková ta rutina, která se prostě nevyhnete, která prostě je na nás na všechny natisknutá systémem, tak v tom si najít nějaký modus vivendi a žít a dýchat a necítit se tak přehlceně.
0: Posloucháte podcast Energiemi na Rádiu Čas. Dneska si povídáme se Zuzkou alias Minimalistkou. No a za chvíli budeme pokračovat.
2: I ty, které milujete. Čas. Rádio Čas. I ty, které milujete.

0: Posloucháte podcast Energiemi na Rádiu Čas a dneska si povídáme s minimalistkou Zuzkou. Já už jsem v samotném úvodu říkala, že se věnuješ minimalismu a slow living i proto, abys měla prostor a energii na to, co je v životě důležité a na budování kvalitních vztahů. Jak se může třeba právě tohle projevit na našich mezilidských vztazích?
1: V momentě, kdy se člověk naučí preferovat, když řeknu kvalitu nad kvantitou v oblasti mezilidských vztazích, tak to možná bude znít trošku divně, ale když se člověk naučí preferovat a říkat ne a preferovat to, co jemu je příjemný, tak najednou možná zjistíte, že nemáte tolik kamarádů, kolik byste si mysleli, že jste předtím měli, ale zůstane vám takové to zdravé jádro. Prostě lidi, kteří vás berou takový, jaký jste, víte, že se na ně můžete opravdu spolehnout a oni na vás. A nejsou to takové ty jako situační vztahy, kdy jeden člověk vás využívá a třeba si na vás nějakým způsobem zvyšuje svoje ego a vy to tolerujete, protože máte pocit, že takhle by to mělo být, tak umění říkat ne, anebo nějakým způsobem vybírat si, s kým trávím čas, jak trávím čas, je strašně přínosný v tom, že se nemusíte trávit čas s lidmi, se kterými vám není dobře. A ono to možná zní jako strašně jednoduchá věc, ale právě v mezilidských vztazích nastavit si nějaké osobní hranice a nějaké rámce zdravého fungování v těch vztazích, ať už to jsou partnerské vztahy nebo kamarádské vztahy, je fakt věc k nezaplacení a velice těžká k naučení a stále jsem v procesu učení. Ale efekty jsou pozorovatelné a je to fakt příjemný.
0: No a když už máme toho správného člověka po svém boku, tak mnohdy i vyrážíme na různé výlety, snažíme se cestovat, objevovat, něco poznávat. Ale v mé hlavě je to cestování většinou spojené s tím, že to není zrovna minimalistické, že to není ani úsporné a ani tomu vlastně životnímu prostředí třeba právě ty cesty letadlem moc neprospívají. Zuzi, dá se cestovat teda i udržitelně a v rámci minimalismu?
1: Určitě dá. Zase je potřeba nějak řídit svoje očekávání a oprostit se od takového toho FOMO, fear of missing out, že člověk, když už někam cestuje, že to tam musí všechno oběhat, stihnout všechno, ochutnat všechno a často prostě člověk je pak, když už teda někam letí, speciálně pokud je to někam dál v rámci planety, tak má pocit, že to všechno musí stihnout, prostě oběhat a nakonec zjistí, že si to vlastně ani neužívá, že sice to všechno stihlo, odfajfkoval si to z toho svého checklistu, ale nepamatuje si to, nebo si to neužil, prostě byl v takovém tom a minimalistické cestování samozřejmě lze i přes půl planety. Já osobně aktuálně preferuju cestování spíš po nějakých blížších destinacích, protože ačkoliv věřím tomu, že na Bali je krásně, třeba v Grand Canyonu je taky nádherně, tak často zapomínáme na to, že doslova za humny je to taky krásný. Potkala jsem moc lidí, kteří měli fakt cestovaný celý svět, ale nevěděli, co je za rohem, jo, co mají prostě 5 minut od baráku. A to mi vlastně přijde trochu smutný, jakože chápu, že má někdo preferenci třeba exotický cestování, ale i to se dá pojednat nějak udržitelně. A začíná to už samotným výběrem té destinace, že možná nemusíme úplně všichni navštívit Machu Picchu a nemusíme úplně všichni na Santorini. Jo, není to jako povinnost, nemusíte si to odfajfkovat, aby vás prostě na konci života jste si mohli oddechnout, že jste to všechno stihli oběhat. Po výběru té destinace samozřejmě taky je možnost se nějak jako ekologičtěji dostat na to místo, ať už třeba vlakem, samozřejmě vlakem se nedá dostat všude, ale pokud nelítáte prostě každý druhý den přes půl planety, tak je to asi v rámci možností v pohodě. Pak samozřejmě tím, jak se chováme v té destinaci, jestli navštěvujeme spíš lokální podniky v kontrastu s takovými těma nadnárodníma řetězcema, podporujeme nějaké lokální tvůrce a nesnažíme se třeba všichni vměstnat na to nejpopulárnější místo, které v té lokalitě je. I když někdy je to samozřejmě výzva, když už člověk prostě váží tu cestu přes půl planety, stojí ho to taky nějaký peníze, tak prostě zpracovat si to v té hlavě, že ale nebyla jsem na tom úplně nejznámějším místě, i když jsem reálně daleko víc poznala třeba tu kulturu, protože jsem byla mezi místníma, jedla to, co jedí místní a tak dál. Takže je to hodně takový boj sám se sebou a jakoby právě s tím fear of missing out, aby jsme stihli všechno a nepřišli o nic, když všichni ostatní tam byli a všichni mají tu instagramovou fotku.
0: The Ordinary Minimalist alias Zuzka byla hostem dnešního podcastu Energiemi. Zuzi, já moc děkuju za obohacující povídání.
1: Taky moc děkuju za pozvání.
0: No a pokud se vám podcast líbil, tak ho lajkujte, komentujte, povídejte si o něm a nebo o něm třeba alespoň trošku popřemýšlejte a nechte všechny ty informace doznít. A já už vám teď přeji krásné dny plné energie.
2: Energiemi. Podcast, který vás nabije energií. Další informace najdete na www.energiemi.cz. 4 dny, jeden velký příběh a pomoc, která má smysl. Od 6. do 9. října vysílá ranní tým Rádia Čas od rána až do večera charitativní moderátorský maraton pro malého Patrička Kašpara. Přijďte nás navštívit během dnů otevřených dveří a podpořte Páťovu léčbu a rehabilitace. Více informací na našem webu. Poslouchejte Rádio Čas a pomáhejte s námi. Hrdým partnerem je společnost Havel Vrata Markýzy Rolety, smluvní prodejce výrobků Lomax. Máme srdce na správném místě.
3: A Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava.
4: Významná vodárenská společnost v regionu a dodavatel pitné vody ve skvělé kvalitě za každého počasí.
5: Hrdým partnerem moderátorského maratonu jsou matrace Dřevočál. To nejlepší pro váš zdravý spánek. Dobrý skutek si zaslouží dobré spaní. Dřevočál.cz.
6: Hity, které milujete.
7: Zdravím diváky pořadu Selfie s Táňou na televizi Relax. Dnes tady bude host Mates a Clown Špína, ale bude to dva v jednom. A řeč bude o hororovém cirkuse.
8: Co má takovej Špína nejradši třeba k obědu, kdyby ta žena byla hodná a chtěla mu něco uvařit?
9: Asi steak, ale na krvavo.
10: Protože Mates ten hop normálně takhle nežere.
11: Ale já. A ještě melon. Protože do toho třískám při programu.
9: Je to všude.
8: A má pan Špína třeba nějakou paní Špínovou?
11: Teď je solo.
9: Tady má někdo velký zájem.
7: Sledujte už pondělí v 17.55 na televizi Relax.
6: Rádio Čas.

0: Ne, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 69,90. A slunečnicový olej Majola litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 23.9.
1: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.

0: Nové zimní zboží od pondělí 5. října. Mega sekáč Opava na Těšínské ulici. Sleduj nás na Facebooku nebo webu, ať ti neuteče žádná akce. Nový kousek najdi si hned www.megasekáčopava.cz.
1: Mojepneu.cz a jedeš dál.
2: Za dobrýma gumama se vyplatí popojet. Z Ostravy do Kravař jen 15 minut. Objednej online. Přezuj bez čekání. Mojepneu.cz.
3: Rádio Čas. Dobré ráno Moravo s Radimem a Lenkou.
4: Děkuji za účast, snad jste se trošku
5: taky
4: pobavili.
5: Snad jste se trošku pobavili.
6: Ano, pobavili jsme se neskutečně, děkuji moc.
7: Bomba. Já se bavím doteď.
4: Je, děcka, to jste nemuseli, já vám moc krát děkuji. Ale nechte toho.
7: Vždycky upřímně na Rádio Čas mezi 6 a 9.

0: Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Až do 6. října. Kaufland.
1: Rádio Čas. Hity, které

0: Některé koncerty si užiješ, na některé vzpomínáš celý život. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu v Ostravar Aréně. Megakoncert Rádia Čas. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Hudba, emoce a tisíce lidí na jednom místě. Buď součástí večera, o kterém se bude mluvit ještě dlouho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí. Hlavním partnerem je Hypermarket Globus Ostrava. Tady se svět točí kolem vás. Globus Ostrava. Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
1: Hity, které milujete. Čas. Rádio Čas. Hity.

0: Ráno Moravo.
1: Hádej, kdo přijde na snídani.
2: Tento pátek byl naším hostem specialista na komunitní energetiku a majitel firmy Benekov Esko Leopold Benda. Celý rozhovor si můžete poslechnout také na stránkách Rádia Čas.
1: Hádej, kdo přijde na snídani.
0: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
3: Tento pořad vám přináší Benekov Esko. Vyvíjíme a dodáváme bezpečnou fotovoltaiku pro rodinné domy, bytové domy a města. Fotovoltaika Benekov Esko.cz.

Rádio Čas. Rádio Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: 4 dny, jeden velký příběh a pomoc, která má smysl. Od 6. do 9. října vysílá ranní tým Rádia Čas od rána až do večera charitativní moderátorský maraton pro malého Patrička Kašpara. Přijďte nás navštívit během dnů otevřených dveří a podpořte Páťovu léčbu a rehabilitace. Více informací na našem webu. Poslouchejte Rádio Čas a pomáhejte s námi. Partnerem akce jsou Stavebniny Janík. Vše pro vaše projekty na jednom místě. Podpořte také moderátorský maraton a pomozte dobré věci.
1: A Kartek Ostrava, autorizovaný dealer a servis vozidel značek BMW a Mini a motocyklu BMW Motorrad. Profesionální servis a péče, na kterou se můžete spolehnout, protože rozdíl je v přístupu.
2: Hity, které milujete. Radio
0: Čas. O životě, jaký opravdu je. O zdraví, vztazích, nových trendech i radách, které se předávají z generace na generaci. To je pořad Ženy v čase. Inspirativní hodinka nejen pro ženy. Ve čtvrtek od 18 hodin v premiéře a v sobotu od 8 ráno v repríze. Ženy v čase. Na Rádiu Čas.
2: Rádio Čas. Rádio Čas.

0: s Radimem a Lenkou.
1: Děkuji za účast, snad jste se trošku pobavili.
2: Děkuji.
1: Snad jste se trošku pobavili.
2: Ano, pobavili jsme se neskutečně.
3: To
2: děkuji moc.
3: Bomba. Já se bavím doteď.
1: Je děcka, to jste nemuseli, já vám moc krát děkuji. Ale nechte toho.
3: Vždycky upřímně na Rádiu Čas mezi 6 a 9.

Rádio Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete.

0: které koncerty si užiješ. Na některé vzpomínáš celý život. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu v Ostravar Aréně. Megakoncert Rádia Čas. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Hudba, emoce a tisíce lidí na jednom místě. Buď součástí večera, o kterém se bude mluvit ještě dlouho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí. Hlavním partnerem je Hypermarket Globus Ostrava. Tady se svět točí kolem vás. Globus Ostrava. Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
1: Hity, které milujete. Čas. Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Ráno Moravo.
1: Hádej, kdo přijde na snídani.
2: Tento pátek byl naším hostem specialista na komunitní energetiku a majitel firmy Benekov Esko Leopold Benda. Celý rozhovor si můžete poslechnout také na stránkách Rádia Čas.
1: Hádej, kdo přijde na snídani.
0: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas. Tento pořad vám přináší Benekov Esko. Vyvíjíme a dodáváme bezpečnou fotovoltaiku pro rodinné domy, bytové domy a města. Fotovoltaika Benekov Esco.cz.
1: Hity, které milujete.
3: Radio Čas. Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
1: Hity, které milujete.

0: 4 dny, jeden velký příběh a pomoc, která má smysl. Od 6. do 9. října vysílá ranní tým Rádia Čas od rána až do večera charitativní moderátorský maraton pro malého Patrička Kašpara. Přijďte nás navštívit během dnů otevřených dveří a podpořte Páťovu léčbu a rehabilitace. Více informací na našem webu. Poslouchejte Rádio Čas a pomáhejte s námi.
1: Partnery akce jsou Rožnovské pivní lázně. Místo, kde je všem lidem dobře. Místo, kde pomůžete dobré věci. Rožnovské pivní lázně CZ.
2: A Tatra Trax v Kopřivnici, která roste a nabírá nové zaměstnance. Volná pracovní místa najdete na chcidotatry.cz.
1: Hity, které milujete. Radio
3: Čas. Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
4: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
3: Vážně?
4: Já mám Lelosy na sobě celý den.
3: Lelosy. Too comfortable to take off.

0: Opava. Nové zimní zboží od pondělí 5. října. Mega sekáč Opava na Těšínské ulici. Sleduj nás na Facebooku nebo webu, ať ti neuteče žádná akce. Nový kousek najdi si hned www.megasekáčopava.cz.
1: Moje.cz. A jedeš dál.
2: Překvapí zima tebe? Nebo překvapíš zimu ty? Přezuj včas v Kravařích a Opavě. Rezervace online. Moje.cz.
3: Máte v bytovém domě původní elektrické rozvody? Bezpečnost elektroinstalace v domě nelze podceňovat. Hrozí riziko požáru. Solarmont zajistí odbornou rekonstrukci spolehlivě a s referencemi. Ozvěte se nám. Solarmont.cz.
4: Radio Jazz. Hity, které milujete. Radio Jazz. Hity, které milujete.

0: Radio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
1: Děkuji za účast, snad jste se trošku
2: pobavili. Taky
1: děkuji. Snad jste se trošku pobavili.
3: Ano, pobavili jsme se neskutečně, děkuji
4: úžasné.
3: Moc.
4: Bomba. Já se bavím doteď.
1: Je děcka, to jste nemuseli, já vám moc krát děkuji. Ale nechte toho.
4: Vždycky upřímně, na Radio Čas mezi 6 a 9.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Milujete. Rádio

0: 4 dny, jeden velký příběh a pomoc, která má smysl. Od 6. do 9. října vysílá ranní tým Rádia Čas od rána až do večera charitativní moderátorský maraton pro malého Patrička Kašpara. Přijďte nás navštívit během dnů otevřených dveří a podpořte Páťovu léčbu a rehabilitace. Více informací na našem webu. Poslouchejte Rádio Čas a pomáhejte s námi. Hrdým partnerem je společnost Havel Vrata Markýzy Rolety, smluvní prodejce výrobků Lomax. Máme srdce na správném místě.
1: A Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava.
2: Významná vodárenská společnost v regionu a dodavatel pitné vody ve skvělé kvalitě za každého počasí.
3: Hrdým partnerem moderátorského maratonu jsou matrace Dřevočál. To nejlepší pro váš zdravý spánek. Dobrý skutek si zaslouží dobré spaní. Dřevočál.cz.
4: Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete. Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete.

Podcast. Hity, které milujete. Hity, které milujete.

0: některé koncerty si užiješ. Na některé vzpomínáš celý život. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu v Ostravar Aréně. Megakoncert Rádia Čas. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Hudba, emoce a tisíce lidí na jednom místě. Buď součástí večera, o kterém se bude mluvit ještě dlouho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí. Hlavním partnerem je Hypermarket Globus Ostrava. Tady se svět točí kolem vás. Globus Ostrava. Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
1: Hity, které milujete. Rádio Čas.
0: Každé úterý ráno po 8 hodině to chceš slyšet. Na Rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas. Hrajeme největší hity a rozdáváme top hudební zážitky.
1: Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: pondělí 5. října. Mega sekáč Opava na Těšínské ulici. Sleduj nás na Facebooku nebo webu, ať ti neuteče žádná akce. Nový kousek najdi si hned www.megasekáčopava.cz.
1: Majerpreu.cz a jedeš dál.
2: Za dobrýma gumama se vyplatí popojet. Z Ostravy do Kravař jen 15 minut. Objednej online. Přezuj bez čekání. Majerpreu.cz.

0: s Radimem a Lenkou.
1: Děkuji za účast, snad jste se trošku
2: pobavili. Děkuji.
1: Snad jste se trošku pobavili.
2: Ano, pobavili jsme se neskutečně. Děkuji moc.
3: Bomba. Já se bavím doteď.
1: Je děcka, to jste nemuseli, já vám moc krát děkuji. Ale nechte toho.
3: Vždycky upřímně na Rádio Čas mezi 6 a 9.
0: Rádio Čas.
4: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete. Hello.

0: Jeden velký příběh a pomoc, která má smysl. Od 6. do 9. října vysílá ranní tým Rádia Čas od rána až do večera charitativní moderátorský maraton pro malého Patrička Kašpara. Přijďte nás navštívit během dnů otevřených dveří a podpořte Páťovu léčbu a rehabilitace. Více informací na našem webu. Poslouchejte Rádio Čas a pomáhejte s námi. Partnerem akce jsou Stavebniny Janík. Vše pro vaše projekty na jednom místě. Podpořte také moderátorský maraton a pomozte dobré věci.
1: A Kartek Ostrava. Autorizovaný dealer a servis vozidel značek BMW a Mini a motocyklů BMW Motorrad. Profesionální servis a péče, na kterou se můžete spolehnout. Protože rozdíl je v přístupu.
2: Hity, které milujete.

0: Ale online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv. S námi stále online.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: www.moje-preu.cz a jedeš dál.
1: Překvapí zima tebe? Nebo překvapíš zimu ty? Přezuj včas v Kravařích a Opavě. Rezervace online. Mojepneu.cz.
2: Máte v bytovém domě původní elektrické rozvody? Bezpečnost elektroinstalace v domě nelze podceňovat. Hrozí riziko požáru. Solarmont zajistí odbornou rekonstrukci spolehlivě a s referencemi. Ozvěte se nám. Solarmont.cz.
3: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
4: Děkuji za účast, snad jste se trošku
5: pobavili. Děkuji.
4: Snad jste se trošku pobavili.
5: Ano, pobavili jsme se neskutečně. Děkuji moc.
6: Já se bavím doteď.
4: Je děcka, to jste nemuseli, já vám moc krát děkuji. Ale nechte toho.
6: Vždycky upřímně na Rádio Čas mezi 6 a 9.

Radio Čas. Hity, které milujete. Loďka papírová. Radio Čas.

0: s Radimem a Lenkou.
1: Děkuji za účast, snad jste se trošku
2: pobavili. Děkuji.
1: Snad jste se trošku pobavili.
2: Ano, pobavili jsme se neskutečně. Děkuji moc.
3: Bomba. Já se bavím doteď.
1: Je děcka, to jste nemuseli, já vám moc krát děkuji. Ale nechte toho.
3: Vždycky upřímně na Rádio Čas mezi 6 a 9.
0: Rádio Čas.
4: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.

0: Rádio Čas. Hity, které milujete.
1: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, z přímek se stávají zatáčky, točí se svět.

0: Ráno Moravo s Radimem a Lenkou.
1: Děkuji za účast, snad jste se trošku
2: taky
1: pobavili.
2: Snad jste se trošku pobavili.
3: Ano, pobavili jsme se neskutečně. Děkuji moc.
4: Bomba. Já se bavím doteď.
1: Je, děcka, to jste nemuseli, já vám moc krát děkuji. Ale nechte toho.
4: Vždycky upřímně na Rádiu Čas mezi 6 a 9.

0: Dopoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
1: Čas. Rádio Čas.

0: čas. Hity, které milujete.
1: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč.

0: pořadu Selfie s Táňou na televizi Relax. Dnes tady bude host Mates a clown Špína, ale bude to dva v jednom. A řeč bude o hororovém cirkuse.
1: Co má takový Špína nejradši třeba k obědu, kdyby ta žena byla hodná a chtěla mu něco uvařit?
2: Asi steak, ale nakrvavo.
3: Protože Mates ten ho normálně takhle nežere.
2: Ale já. A ještě melon. Protože do toho třískám při programu. Je to všude.
1: A má pan Špína třeba nějakou paní Špínovou?
2: Teď je solo. Tady má někdo velký zájem.
0: Sledujte už v pondělí v 17.55 na televizi Relax.
4: I ty, které milujete. Čas. Rádio Čas. I ty, které milujete.

0: o životě, jaký opravdu je. O zdraví, vztazích, nových trendech i radách, které se předávají z generace na generaci. To je pořad Ženy v čase. Inspirativní hodinka nejen pro ženy. Ve čtvrtek od 18 hodin v premiéře a v sobotu od 8 ráno v repríze. Ženy v čase. Na rádiu Čas.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.